0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Víkend na chatě, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: posloucháš Fresh Radio. Fresh Night.
1: Raz, dva.

0: jsem jenom čet a chtěl jsem trochu vést.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
2: Bomba!
3: Flash! Je stalo

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
1: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, beskydek.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ty jsi pšikla?
1: Ne, já jsem si chtěla odkašlat.
0: To nevadí, tak si odkašlej.
1: No, tak jindy, že?
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Dobré ráno, je 6 hodin 1 minuta, k tomu pátek 26. června, a.k.a. den z Beats for Love. Proto vás bude spíš zajímat počasí na příští týden a začneme středou. Maximální denní teploty ve středu, tedy první den Beats for Love, 27 až 29 stupňů Celsia. Počítá se s vysokou oblačností a na večer by mohlo i sprchnout, což vlastně při těch vysokých teplotách nejsou špatné zprávy.
1: A my jsme na to zvyklí přece na Bícech, ne?
0: Je to tak.
1: A vždycky přijde nějaká taková rychlost puška.
0: Ano, ano. No a dneska teploty od 32 stupňů do 35 stupňů Celsia, jasno po celý den.
2: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
3: Fresh zprávy.
1: Tak jo, jdeme na to. 2 minuty po 6. Dobré ráno. Beats for Love bude nejdražší i nejlepší v historii. Představí se 550 interpretů. Festival se koná od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích a pořadatelé slibují, že návštěvníci uvidí ty nejlepší z nejlepších interpretů dnešní doby a jejich vystoupení doprovodí unikátní světelné efekty. Lasery, promyšlené vizuální show, věmy. Dnes můžete na Fresh Radio prožívat den z Beats for Love, jak tady správně avizoval Perník, rozhovory, rady, tipy, vychytávky i soutěže o lístky. Ne, jedeme dál. Máme i jiné zprávy. Policie zasahovala v centru Ostravy. Hned několik policejních lídek se včera odpoledne sjelo do centra Ostravy, protože důvodem byly informace o muži, který v ulici na Hradbách nedaleko obchodního centra Laso pobíhal s nožem v ruce a rozkřikoval cosi. To se záhy potvrdilo, takže byl spacifikován. Architekti představili projekt proměny parku Milady Horákové. Bude se kácet, sadit, stavět i vlastně bourat. Důležitá je taky návaznost na koncertní sál. Občané mohou přidat své připomínky a bude se chystat projektová dokumentace. Na konci příštího roku by projekt mohl mít stavební povolení a bude se hledat zhotovitel. V roce 2029 by mohly práce začít. Na Bazalech se zítra koná velký fanouškovský turnaj Chakar Cup 2026 KXA Baník. Zúčastní se ho celkem 24 týmů po 12 zobů fanouškovských táborů. Součástí programu bude také zápas fotbalových legend Baníku a Katovic.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a dobré ráno, 4 minuty po 6. hodině přejeme i na silnice v metropoli a taky i mimo ně, protože víme, že na Opavsku u Malých Hoštic havarovalo osobní auto, pravděpodobně sjelo ze silnice, na místě je policie České republiky, problém vyšetřuje, tak jenom počítejte, ať vás to nepřekvapí při výjezdu z Pustých Jakartic.
1: A prosím tě, to potřebuji asi vidět od tebe, ty budeš vědět víc, proslýchá se, že vykolejila tramvaj.
0: No a co?
1: Tak, dobře, a tak jako, kde, jak stojí? Jezdí se, nejezdí?
0: Ne.
1: Povídej.
0: Ne.
1: Ne.
0: Tedy linky, které jedou z Karolíny na Hraničník, jsou odkloněny na Moravská Ostrava Plynárny, tramvaje nejezdí, vykolejila tramvaj. No
1: takže
0: a
1: jasné znamení, zpomalte.
0: No, je pátek, prostě v klidu, jo, ať nevykolejí...
1: Nevykoleluji tě, Julie.
0: A teď jsem vykolejil já.
2: Doprava?
3: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
5: Oslavit výročí svatby stylově?
6: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
7: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Secesní restaurace Ondráž ve Svejadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
6: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

0: Moni, co to je? Ty mi přijdeš nějaká jako, nevím, naštvaná, smutná, něco,
1: když je pátek. Tak se tváří, pátek, tak se tváří člověk, co má práci, to ty nemůžeš znát, jak to jo. Co má v hlavě i jiné myšlenky, než je se ráno najíst, tady rozložit na gauči a...
0: No, tak díky moc.
1: No, prosím.
0: To byla nová BB Rexa a její One Day. Dobré ráno přeje tedy upracovaná Monika.
1: Přesně, jako konec týdne, dneska Dance Beats for Love. Ty si jako myslíš, že co? Že se to tady jako... domluví samo, že nebo... Se... to je materiál.
0: No a taky lenivý laxní Honza. Dobré ráno vám přejeme, to, dobré ráno.
1: To jsou prostě nějaké životní jistoty, které jsou
0: prostě
1: pořád
0: je,
1: stejné.
0: A tak to je. Hele, Moni, co včerejší odpoledne, co?
1: No další věc, jo, se tady
0: pracovala
1: ptáš. No tak, ale jako bez srandy, děcka, já jsem byla od včerejší 9. hodiny až do včerejší 18. hodiny na tom horkém sluníčku,
0: ano.
1: Protože byla v Ostravě velká open air akce Lidé lidem, která představovala jako sociální služby v Ostravě a aktivity spojené s tím. I my ostatní jsme se potili, nejenom já, tam se prezentovalo, jo, tam bylo přes 80 organizací, všichni se střídali na stage do toho doprovodné programy. No myslím, že jsme měli všichni dost, jo, bylo to náročné teda,
0: ano.
1: Takže vyspaná tak trošku, protože jenom prostě o víkendu někdy.
0: Byla asi spocená, jo.
1: My jsme byli co spocená několikrát, to bylo... Jestli jsme tam vypili 4 litry.
0: Na vrstvy? Jako?
1: To ne, Honzi, ale tam byli všichni jako spoře oděni, ale jako bylo to jedno. Oni byli i ve stanech.
0: Jo.
1: Tam, jak ty umíš si představit v tom parnu jako stan?
0: No, ne.
1: No, takže tam z nás lilo. To prostě... To byly podmínky. To byly podmínky prostě. Teď to budu... To tady ještě jo, Honza nemá rád teplo, tak mi nabombí klimu, jo, bude se divit, že...
0: Ty, já
1: jo.
0: To klimu pustím kvůli našemu hostovi, ale dnešnímu.
1: Samozřejmě, já ji nepotřebuju totiž.
0: Ty, a hlavně, Moni, prosím tě, jedna věc mě strašně zajímá, jaká byla Heidi.
1: Prosím
0: jaká
1: tě.
0: Jaká byla Heidi, co?
1: Byla tam včera Heidi Janku se svým
0: Heidi Bendem, ano, ano.
1: Nebo Heidi Bendem, chceš-li, a bylo to jako Heidi Dajdy, jo, my jsme skákali, bavili se, ona je strašně vitální, mám jí ráda, pozitivně naložená žena.
0: Je to inspirativní
1: jako
0: člověk
1: je,
0: pro tebe.
1: Ne, ona je hrozně, je vidět, že jí hrozně baví svět, že jí baví život. Takže pro mě to bylo moc fajn, lidi stáli ještě potom na podpisy, na fotku, ale jako nevím, jaké ty s ní máš vztahy, jsem pochopila,
0: dobré.
1: Že se znáte dobře, no nespomněla si na tebe prostě, promiň, no.
0: Jakože ona mě nezdraví
1: ne.
0: Ani nic?
1: Představ si, na pódiu mluvila i o jiných lidech, ne o tobě. Vzpomínala jiné ostravské rodáky, jo.
0: Teda
1: třeba i Věrušku Špinarovou.
0: A na toho jo. Velkého rodáka Honzu Pernického
1: si nespomněla.
0: A na tebe nespomněla.
1: Si prosím tě jako nespomněla, tak co s tím budeš dělat?
0: Já ji zavolám asi, počkej, prvně to lepom.
1: Určitě, jo, jsi se schválně nechal daleko, co no, by si nebyl.
0: Možná ještě spí,
1: no,
0: ne?
1: Tak,
0: pohodě, já si
1: no,
0: to...
1: Tak byla tam, taky to bylo náročné.
0: Já ji mám brzo potkat, tak já si to s ní vyřídím.
1: Dobře,
0: pohodě,
1: dobře.
0: Přejeme, počasí dneska v Ostravě minimálně jak na Tahiti bude, buďte
1: peklo,
0: v klidu,
1: prostě,
0: peklo bude, maximální teploty dneska až do 35 stupňů Celsia, prosím vás, tak buďte na sebe opatrní.
1: A já bych prosila ty lidi v té tramvaji, když se chtějí obnažovat, tak ať si nesedají na ty sedačky. Prosím.
0: Amen!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Za 9:30. Dobré ráno přejeme, posloucháte ranní Bon Appetit.
1: Dobré ranko, tak já nevím, kde ho mám vyhnat z toho studia, jestli ještě počká, nepočká. Honzík dneska přijel do práce, pochopitelně tak, takže neměl dost času na to rozložit si myšlenkové pochody a zaparkovat tak, aby byl v naprostém komfortu.
0: Ty jsi detailistka,
1: já
0: že?
1: Já jsem detailistka,
0: proč
1: ty tady
0: jako
1: říkáš
0: říkala,
1: celé
0: že
1: ráno.
0: Jsem přijel tak.
1: Honzíku, budeme ty fakta já muset vždycky, říkat jasně.
0: Já vždycky tvrdím všem kamarádům a posluchačům, že jezdím do rádia a hodinu před vysíláním, abych trénoval jazykové lomy.
1: A
0: příprava ta taky zabere nějakou dobu.
1: A ty víš, co je to příprava.
0: Já tvrdím, že jezdím do rádia hodinu před vysíláním.
1: Dobře, tak já kvůli tobě jsme tady kamarádi zalžu, tak Honzík jezdí hodinu před vysíláním. Vysílá.
0: Neřekni, že jezdím prostě před vysíláním nějakou dobu.
1: Honzík jezdí před vysíláním, nikdy mi nedává slova do úst, to já se všechno impulzivně vymýšlím sama. A protože má tolik času ráno, neví co s dalším časem, tak aby si to zkomplikoval, tak parkuje schválně špatně, aby potom musel jako odbíhat z toho vysílání. Takže kde stojíš dneska?
0: Ne, jinak, mně přišla zpráva, jo?
1: Odparkujte.
0: Ne, Jan Pernický, stojíte na přechodě, nevím na jak dlouho to máte, ale u plničky CNG je místa hafo, kdyby něco. Tohle není normální.
1: To ti přišlo? Takže ti někdo tady v okolí Fabru upozornil, že stojíš v blbě.
0: Jo.
1: A proč sedíš tady ještě? Proč to nepřepadlo?
0: A víte co?
1: Už 20 minut.
0: A to není moje, ta oktávka. Já jezdím bavorákem. Takže to nejsem já.
1: Ty jsi s ní jenom dneska přijel.
0: Výjimečně dneska. Musel.
1: Zbytek aut si nechal ve svém vozovém parku. V 16 pokojové vile.
0: V garáži.
1: Nacházející se na břehu Ostravice s výhledem na Egypt.
0: Tak já to jdu přeparkovat?
1: Tak on jo.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Mami, mami, mimino stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: No, super.
10: Co no super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
11: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: all day, every day.

0: Připomeneme situaci, která je v centru Ostravy v rámci dopravy, že tam vykulejila tramvaj u Karoliny. Takže tramvaje, které měly mířit na Hradečník.
1: No, já jsem dostal pozor svědectví, jo.
0: Svědectví si dostal.
1: Svědectví z oné tramvaje.
0: Ale.
1: Možná by se hodila trošičku vážnější hudba, že? Teď mi došlo.
0: Tak je to vážné, stalo
1: se
0: něco.
1: Já zkusím tady něco najít, jestli
0: tak
1: nemám.
0: Možná bude, ano, možná bude stačit, když jenom...
1: Počkej, já mám tady určitě jako vážnější hudbu, tady 100% mám. Jenom...
0: Ale my tě známe, tak to asi přežijem. Mohl teď to vylepšil, opravdu. Jako...
1: Dostal jsem svědectví...
0: Mr. Ružovo, pan...
1: Dostal jsem svědectví z oné tramvaje, která byla linka číslo 8 a mířila na hlavní nádraží.
0: Počkej, tudíž... a jak mohla vykolejit
1: no právě,
0: na trase na Hradečníku?
1: No právě.
0: To povídej.
1: Začínáme tady otevírat šifru.
0: Dobře, takže ta tramvaj, která měla jet na hlavní nádraží číslo 8,
1: číslo 8,
0: se špatně zařadila, respektive nedala dobře výhybku. Neskontrolovala si, že výhybka míří na Hradečník
1: a
0: tudíž nebyla schopná odbočit.
1: Je to dost pravděpodobné, Moni.
0: Vy jste byl přímo svědkem, pane Pernický, nebo
1: já jsem svědkem
0: od koho
1: nebyla,
0: máte kontakty?
1: Ale jistý muž Jakub je, byl svědkem a říkal, že předek chtěl jet rovně, zadek doleva.
0: Dobře. A možná, když řidič či řidička té tramvaje zjistila, že jede špatným směrem, tak v zápalu toho napravit situaci škubla. Neexistujícím volantem, protože chtěla vyrovnat a odbočit vlevo.
1: V každém případě škublo jí, protože teď jí to bude stát nové zkoušky.
0: Ajajaj. Tak pozor, tak to zase jako my nikomu nic zlému nepřejem, ale...
1: Ale tak to
0: tak
1: je.
0: Musíme si z toho trošku dělat legraci, protože víme, co znamená v centru Ostravy, když cokoliv nefunguje tak, jak báže.
1: No hlavně je to celkem průtak, takže když tam vykolejí tramvaj, není to úplně něco, co by se chtělo řešit.
0: No ne, protože na Hradečníku, vy co nejste z Ostravy, tak Hradečník je opravdu dopravní úzel. Tam z toho centra Ostravy jedete, abyste se potom dostali do Karviné, do Havířova, jo, do jiných měst a zas naopak z Havířova, z Karviné, Šenova, tam lidé parkují u Hradečníku, naskakují záměrně na tramvaj, aby s autem nejezdili do centra města, že je to pohodlnější a dostávají se do práce.
1: Ale buďte v klidu. Dopravní podnik zajistil náhradní autobusovou dopravu.
0: Bezva, a protože je Prnický tady, já jsem absolutně klidná. Řídit nebude.
1: Díky moc.
0: Prosím.
1: Nech, ti děkujeme za svědectví Jakubovi, který byl svědkem celé situace.
0: Jakube, prohlašujeme tě za našeho primárního agenta, řekla bych agenta z městské hromadné dopravy. Kdykoliv, cokoliv, dej nám prosím vědět, máš prioritní.
1: A necháme hrát už to inu, nebo ještě něco bys chtěla říct?

0: 6 hodin k tomu, jsem to trošku jako prohodil.
1: To je dobrý.
0: Píšou mi z práce, že jak je možné, že když vím o tom, co se stalo, proč nejdu pomoct? Moni, promiň, moje povinnost je odejít.
1: A vůči komu máš teda jako tu správnější povinnost, když tady pro nás si 3 hodiny denně? Jenom.
0: A pro ně někdy i 8, že?
1: A pro ně někdy i 8, jako, pravda, ale no, my máme domluvené s tebou jenom ranní hodiny, tak proč bys nám odcházel? Oni tě můžou využívat od 9 nahoru.
0: To je pravda, že?
1: No, tak to musíš jako s něma domluvit.
0: Tak zavoláš jim.
1: Ne, to si domluvíš tam.
0: Já bych chtěla, abys mi to řekla.
1: Teď oni poslouchají, ne?
0: Víš, Moni, s tvým důrazem totiž všechno jde o něco. Já vím, proč ti všechno prochází. Tak jak chceš. Protože ty, když dáš ten důraz, tak to prostě člověk nechce jít do křížku.
1: Jaký
0: s tebou.
1: Jaký důraz máš
0: no,
1: na mysli?
0: Tenhle, no. To je on! To je, ježiš, to je přesně
1: a,
0: on.
1: A poznávám tě, jasná.
0: Ty jsi prostě, ty mi strašně připomínáš maminku, no.
1: No však taky ano.
0: Tak co?
1: A bije tě nikdy maminka?
0: Ne, maminka mě nebije. Ale když jsem byl malinký, tak? Jednou jsem teda dostal takový výprask, ale takový.
1: Že jsi zpamatoval, že...
0: Že jsem se zpamatoval.
1: Už ne, že? No. Tak to byl velice prospěšný výprask.
0: To byl správný výprask, říkáš, jo? Dobře, tak výprask teď můžete dát i vy nám, protože Juboxy startují!
2: Jubox Fresh Radio.
0: Jubox Fresh Radio je tady a je připraven. Prosím, dneska klidně, když to půjde, zkuste to nést v duchu Beats for Love, poněvadž dneska je den z Beats for Love. Prosím
1: vás, super, no.
0: Ještě jedna důležitá informace. Za týden přesně budeme pařit.
1: No někteří z vás už ne, protože budou pařit středa a čtvrtek, takže už budou mít pátek dost, ale je fakt, že je to na vás. Wilkinson, kdo tam ještě letos bude? Calvin Harris. Nejdražší celebrita
0: Dmitry
1: vůbec, která tam
0: byla. Vegas, nebo třeba Charlotte David, cokoliv. Zahrajeme právě teď, protože je tady Dance Beats for Love.
1: A klidně i Mikaelu, ta tam bude v sobotu, jo.
0: A Juboxy.
1: No problém.
0: Jo? A nebo, no, jo?
1: No, co, jo. Už stačí, ne?
0: Tak já jsem chtěl ještě nějaké dost. Další interpreťáky říct, no.
1: Tak
0: třeba
1: prosím.
0: Já nevím, no tak...
1: No prosím.
0: Třeba ještě můžete si nechat zahrát i Marshmallowa.
1: Třeba. Pojď ještě, pojď, prosím.
0: No, nebo Rehaba.
1: No, prosím, dál.
0: Nebo Mikaelu můžete třeba...
1: Ta už padla, no, dál.
0: No, tak vystoupí, a víte, kde a vystoupí třeba i Bennett, myslím.
1: Dál.
0: No a bude i spoustu drum and bassových
1: dál?
0: Skvělých
1: DJs. Konkrétně, buď konkrétní, dál.
0: No třeba...
1: Prosím tě, než přijde v 8 Kamil, tak se to nauč.
0: Juboxy, jdeme na to, pojďte.
2: Pošli hlasovku. 77-337-136. Jubox, Fresh Radio. Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
3: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
3: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
5: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: dobré ránko do rádia. Chtěl bych zahrát Dona Diabla Problems, i když letos na Beat for Love nebude, ale každopádně, když tam byl a hrál, tak byl to skvělý. Díky.
1: Prosím. Nemáš zač, hele, Problems od Dona Diabla nemáme. Mně se od Diabla nejvíce líbil hit Monster, který udělal s Felixem Jenem, tak aspoň pro ukázku. To byla jako hodně fajn věc. A Don Diablo, pokud se nepletu, byl na Beatsech loni? Je to možné?
2: Ty jsi byl.
1: No, loni
2: já
1: jsem
2: vlastně
1: nebyl.
2: Taky, ale...
1: Já loni nebyl.
2: Ty jsi nebyl loni na Beatsech?
1: Ne, já loni
2: nebyl.
1: A co
2: se stalo, že jsi chyběl?
1: Já jsem tady nebyl vůbec v Ostravě loni, víš?
2: Aha.
1: Já byl na dovolené. Mně to tak jako blbě vyšlo. Každopádně, dobré ráno, tady Patrek, zahrejte nějakou pecku, která vždycky na Beatsech nesmí chybět. To nechápu. Tak na Beatsech podle mě se po každé hraje něco jiného, ne? Asi. Ale je tady ještě jedna hlasovka od Martina Vařechy. A Moni, to musíš ověřit, prosím tě, jo? Martine, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Patrek, přeju. Konečný. Když to má být v tom duchu toho Beats for Love, tak já mám ten dojem, že tam bude i Pendulum, tak by prosil Pendulum Witchcraft. Děkuji.
1: Oni, můžeš zjistit, jestli tam letos bude Pendulum?
2: Ale určitě můžu.
1: Já si totiž
2: a
1: myslím, že ne.
2: Já si myslím, že jo a že budou... Počkej, já myslím, že jsou v pátek, ale nejsem si úplně jistá. Hele, rychle to čeknu. Jo, dej mi chviličku, jo, ještě.
1: Jasně, Moni, tobě i dvě chviličky.
2: Dobře.
1: Jde si to ty.
2: Jo, Pendulum, fakt pátek.
1: Fakt jo, tak
2: 20:30.
1: Pendulum. Hele, výborně.
2: Hlavní stage, love stage.
1: Nekecej. Mm. No tak Martine, trefil se s Pendulum v pátek. Bude, my jsme pro tebe nachystali hitovku od Pendulum, kterou má společně s Alesem, který mimochodem bude na Beats for Love taky, jo, tento rok. V neděli, v sobotu teda. No, ale vlastně v neděli.
2: Z Pernického se neptejte.
1: Ne, vlastně v neděli, protože on bude po půlnoci podle mě vystupovat, ne?
2: Ty máš jedinou výhodu, že to máš kousek domů. Ty se tam prostě ve středu nakýbluješ a pak někdy v sobotu skončíš.
1: Jemony, nakýbluješ asi ne, raději, ale...
2: Proč ne?
1: No, tak jako... Já už to nedělám.
2: Co jsi pochopil pod tím? To je jenom pojď dál, prostě hraj.
1: Juboxy, no, Martin Vařecha... Ale co a Pendulum, dobré ráno. Jukebox Fresh Radio.

0: hodin, 1 minuta. Dobré ráno.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
0: Oranžová výstraha před vysokými teplotami platí od dneška minimálně do soboty 27. června do půlnoci středoevropského času. Žlutá výstraha před vysokými teplotami je na spadnutí v neděli, to znamená ještě vyšší teploty v neděli totiž můžou atakovat i v Moravskoslezském kraji 40 stupňů Celsia ve stínu. Tady prosím dodržujte ty základní pravidla, které by byly důležité. Pokrývka hlavy, pitný režim. Dnešní denní maxima 32 až 34 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den, na horách teploty do 33.
1: Fresh zprávy. Fresh zprávy.
4: Na Fresh rádiu jeden z Beats for Love, pojďme si o něm něco říct. Festival neuvěřitelný Beats for Love bude nejdražší a nejlepší v historii. Představí se 550 interpretů, koná se od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích a pořadatelé slibují, že návštěvníci uvidí ty nejlepší z nejlepších interpretů dnešní doby. Jejich vystoupení doprovodí unikátní světelné efekty, lasery a promyšlené vizuální věmy. Policie zasahovala v centru Ostravy, hned několik policejních hlídek se včera odpoledne sjelo do centra Ostravy. Důvodem byly informace o muži, který v ulici Na Hradbách nedaleko obchodního centra Laso pobíhal s nožem v ruce. To se záhy i potvrdilo. Moravskoslezská nemocnice Havířov jako první v republice zavedla novou aplikaci s umělou inteligencí. Ta umí bezkontaktně snímat životní funkce pacientů na lůžku. Novinka ulehčí práci zdravotníkům a může zachránit lidské životy. Nový systém se po ročním testování přesune na další klíčové oddělení na urologii. Na Bazalech se zítra koná velký fanouškovský turnaj Chachar Cup 2026. Zúčastní se ho celkem 24 týmů po 12 z obou fanouškovských táborů. Součástí programu bude taky zápas fotbalových legend Baníku a Katovic.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Informace o dopravě z centra, odklon tramvají ukončen, tramvaje opět jezdí na Hranečník, tak stejně se dostanete autem na Černou Louku rovně od Karolíny, tedy bez zdržení. Pozor si dávejte, v Ostravě Porubě u Rohlíku stojí policie České republiky a dost pravděpodobně na Mátkově
4: bere.
0: Jo, ať vás to taky nesebere. No a jinak se jezdí docela v pohodě, komplikace jsou na Nové Vsi, na Vodárně, na křižovatce, kde se stojí z centra na Porubo, ale zdržení zhruba do 3 minut, takže nic drastického. Přejeme dobré ráno i na cesty, jezděte opatrně a kdyby cokoliv, kdykoliv a kdekoliv, volejte, pište 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava!
5: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
10: Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
11: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas. A přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
9: Vyhrávej skvělé ceny! Bon appetit!

0: ráno, zdravíme všude, kde nás posloucháte, do Chorvatska, Albánie, Francie, kdekoliv.
1: Italie.
0: I tam, kde plavou žraloci, protože včera opět jsme viděli na sociálních sítích video.
1: Kalifornie, prosím.
0: Kde se dva zamilovaní plavili na paddleboardu a pod nimi byl...
1: Bílý.
0: Řekneme to spolu.
1: Pod nima byl bílý žralok a kdyby o něm věděli, tak mluví ještě hůř než my.
0: Respektive
1: to
0: na videu bylo jasně vidět, že zamilovaný pár o žraloku, který plave pod nima, vůbec nevěděli.
1: Ne.
0: Vůbec.
1: Oni si jeli svoje, rozumíš, ten je tak sledoval, pronásledoval. Na internetu se strhla diskuze pod videem ohledně toho, kolik mohl mít metrů, protože jako úplně velký bílý to nebyl, ale zase, když se to srovnávalo s délkou paddleboardu, všichni víme, jak zhruba asi jako vypadá,
0: ano.
1: Tak já už bych se toho žraloka určitě bála. Myslím si, že na smrtelný útok to určitě
0: bojíš,
1: bylo.
0: Ty se bojíš jedné lunky,
1: já nesnáším jako žraloky.
0: Já jako jinak, proč o tom mluvím, jo? Já vlastně jsem chtěl poukázat, že láska hory přenáší, protože oni prostě v tu chvíli byli jenom oni dva.
1: Je vidět, že bylo zaslepeno všechno kolem nich a to je možná největší štěstí. Možná, že jim to třeba zachránilo život, protože
0: možné.
1: V okamžiku,
0: ano.
1: Kdyby zjistili, že ten bílý žralok je pod něma,
0: ano.
1: Nebo vůbec, oni by asi neřešili, jako jestli je bílý, růžový, modrý, nebo
0: jakýkoliv
1: prostě ploutev, tak si myslím, že by začali panikařit. Ještě kormidovala slečna, jestli
0: no, se všimala.
1: No tak tam by to, rozumíš, první, co by šlo ke dnu, by byla
0: slečna?
1: Pádlo.
0: Ano.
1: Jo. A potom
0: a tady je prostě on důkaz toho, že láska opravdu, jak říkám, hory přenáší. Kde jsi byla naposledy zamilovaná?
1: To já jsem pořád jako do svého muže, jo.
0: To je krásné.
1: Jako občas jsou dny, kdy nejsem zamilovaná celý ten den, či celou noc, ale po většinu našeho společného života
0: jsi zamilovaná.
1: Jsem zamilovaná. Mm-hmm.
0: Takže vidíš, i ty by si pravděpodobně dokázala překonat takovýhle stres.
1: Já se
0: jako
1: obávám, že tak zamilovaná nejsem, že bych si ho všimla.

0: Tech Marshmallow, Rehab, Luka, Italo Brothers, Prague Union, pátek Dimitri Vegas, Pendulum třeba, Fedele Grant, sobota Alesso, Charlotte Devite, tu mají rády. To je
1: ale mimochodem jako a Michaela, Italo Brothers.
0: Italo Brothers ve čtvrtek jsou jasní, takže my pokud oželíme, nebo takhle, pokud se s Honzou dokážeme
1: dostat do areálu.
0: To jo, ale pokud se smíříme s tím, že se uvidíme i mimo pracovní dobu.
1: Jo, ty já se klidně obětuju. Jak.
0: Jo, tak já asi taky, tak no. Asi prostě spolu zajdeme na Italo Brothers.
1: Jo, to bude ale jízda, to je skvělá muzika prostě, to se musí nechat. Takže nás zajímá, milí frešáci, jaký tip a jaký harmonogram máte na celý festival vy, pošlete nám ho prosím.
2: WhatsApp 77 337 136.
0: Na koho chcete jít, proč na toho člověka chcete jít, jo? Proč je tak unikátní pro vás, klidně připište i kdy je, nám to hrozně pomůže v orientaci. My třeba se díky vám taky jako dostaneme tam, co by nás ani nenapadlo, že? Protože každý máme jiné želízka v tom brutálně dlouhém seznamu programu Beats for Love.
1: Je to tak a Monča už píše, jo? Monča už píše na papír, tak ať se to vleze ještě. Ať se potkáme třeba nejlépe. Protože dneska je den z Beats for Love tady na Freshe, tak nebojte se, i za chviličku si dáme hity, které neodmyslitelně k letošnímu Beats for Love budou patřit. Třeba Fedele Grant a Metrum. To stihneme po reklamním breaku.
0: A po 8 hodině Kamil Rudolf budeme si povídat taky.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
8: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
9: Jen a pouze na Fresh Radio.
10: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
11: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
10: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
11: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
12: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: ráno přejeme vám všem.
1: Děkujeme za tipy ohledně Beats for Love. My jsme si tady početli s Pernickým, na co jdete a proč a s kým. Mě tady ze všech tipů utkvěl v hlavě, protože jsem o tom neslyšela ještě Vlaďky syn. Čtvrtek v 10 to začíná, jo, na Zion Stage.
0: Vlaďky syn?
1: Vlaďky syn.
0: Prosím tě. Já Vlaďku znám, já jim musím zavolat.
1: A nevíš, že má syna, vy?
0: A to jsem nevěděl, no, to se nepřiznala teda. Vlaďky syn, jo.
1: Vlaďky tak, syn. Tak jo, Vlaďky to tako syn, z těch typů. Pak říkáte, že bychom si měli udělat čas a jít se podívat, a teď si myslím, bavíme o pátku. Funtomas ve 4 na stage.
0: OK.
1: Jo, taky
0: Štěpán na Beyoncé píše, že se nejvíc těší na Calvina Harrise a trošku ho mrzí, že Calvin Harris je hned první den.
1: A tak jako, co bych chtěl?
0: Na druhou stranu má to, na co se těší nejvíc hned první den, to je vlastně fajn, ne?
1: Ve finále, si myslím. Já si myslím, že je to super. Já s tím problém teda jako nemám s Calvinem ve středu.
0: Nemáš s Calvinem
1: ale ve... já bych, pravda, neměla problém s Calvinem ani ve čtvrtek, ani v pátek a určitě ne ani v sobotu.
0: Promiň, prý nemá kde přespat, ty jsi
1: ale
0: říkala,
1: má, neboj
0: ty
1: jsi, se, ale
0: ty jsi říkala, že máš volný kvartýr, ne, tak...
1: No jako kvartýr volný nemám, mohla ale by si... mohla bych domluvit chatičku. Bez kyrek. Možná ho, u Aleše, ne?
0: Že by ho převezli jenom, jo, Calvina. Calvine, nezlobte se, bude to zhruba hodinka cesty jenom.
1: Ale některý, nebo takhle, někteří ti slavní, opravdu jako hodně
0: no,
1: slavní,
0: ano.
1: Si zaměrně přejou bydlet jako třeba dál, takže vůbec bych se nedivila, kdyby, nevím,
0: je
1: si přál
0: tak.
1: Bydlet někde v hotýlku v Beskyde, koukat na hory.
0: Navíc na George přiznal, že dokonce třeba právě zmiňovaný Calvin Harris nepřijede na festival, ale přiletí do areálu helikoptérou.
1: Tak no. Tomu bude spát doma určitě ještě.
0: Tak
1: rovno odletí potom.
0: U koho domáčka? No tak děkujeme za vaše tipy. Každopádně se potkáme přímo v areálu, protože lidi z Fresh Rádia tam 100% budou. My víme minimálně o Mikaele, která tam 100% bude putovat areálem, Aleš Bruna, nebo odpolední Marek Urbanec, ten taky.
1: Lumír tam bude na tutě, protože Lumír bude
0: Talking
1: na
0: Beats,
1: té
0: ano.
1: Diskuzní v uvozovkách stage, bude ano. Tam mít zajímavé hlasy, jména, budou probírat věci typu, jak je důležitý algoritmus při dnešní hudební branži.
0: Já jsem dokonce pochytil, no to jsem právě pochytil, že Turda a Aleš Bruna, to je, to bude povídání teda panečku, to se asi zastavím. A co ty, Moni?
1: Já se taky zastavím.
0: A pak hned půjdeš?
1: Ne, počkám.
2: Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Rozhodujeme se mezi Vaškem, Jirkou a Pavlem.
1: Okay, takže tři jména, o kterých rozhodnete vy. Nicméně, nebudete hlasovat přímo pro ty jména, my všem těmto lidem dáme přezdívky,
0: přesně.
1: Méně.
0: No a protože se dneska bavíme, máme takový festivalový den, jeden z Beats for Love, tak jsme si řekli, že chlapům přiřadíme nějaké jako extra festivalové jídlo.
1: Tak pojď, říkej mužské jména.
0: Já říkám ne mužské jména, ale říkám to jídlo a nebudu říkat, komu jsem to přiřadila.
1: Dobře,
0: jo? Takže já vybírám tortilu, já chci tortilu.
1: Ty tortilu, já dávám langoš.
0: Dobře, a jako třetí shodneme se na bramborovém placku, jo, anebo bychom chtěli třeba chleba s nějakou pomazánkou.
1: Ne, chleba s pomazánkou na festivalu nebudu jíst, ani omylem,
0: ty ne,
1: jasně,
0: to je super, náhodou.
1: Bramborový placek, OK,
0: tak jo.
1: S česnekem.
0: Takže tortila, bramborový placek anebo langoš,
1: a
0: jo?
1: A langošíno, OK. Tak co vám na festivalech chutná nejvíc? Langoš, tortila nebo bramborový placek s česnekem? Dejte vědět.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: My jsme tyto jídla přiřadili k finalistům.
0: To snad jako bylo patrné, ne?
1: Doufám.
0: No.
1: A vy rozhodujete, kdo vyhraje tento týden kvíz. Naopak konkrétně tedy hrajeme o 2000 korun do Hokus Pokus. Tortila, bramborový placek nebo langoš.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
7: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Víkend na chatě, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Co se mu stalo?
11: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
13: Bon Appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přístupů.

0: Tortilla langoša a nebo bramborový placek. Popravdě, co bys si dal?
1: Za mě rozhodně langoš. Langoš,
0: asi
1: mám, sír.
0: Asi hele, mám teď jsem
1: měl, minulý víkend jsem měl langoš tak potřeba po roce a měl jsem langoš, tatarka, ten česnek, kečup, dala mi tam sír a prosím tě, podrž se, na ten rozpálený langoš mi dala ještě tekutý cheddar.
0: Aha, myslím, že zakysanou, někdo to ještě za zakysankou.
1: Ježišmarja, no ještě včera jsem byl na záchodě kvůli tomu, ale musím konstatovat, že to bylo to nejlepší langošové šílenství, které jsem kdy v břiše měl.
0: To ti moc přejeme.
1: Fakt.
0: Snad by langoš měl velkou radost, kdyby byl i ten oním.
1: Oním? Aha.
0: Který vyhrál, ale langoš nevyhrál, děcka. Vy jste normálně to dneska jasně viděli na tortilku. Tak připraven ho vypečit?
1: Jako, já si uvidíme, nechápu, já spíš nechápu, jaký člověk si dá na festivalu tortilku.
0: Ale dávají tam tortily.
1: Tortilku.
0: Já jsem třeba, myslím, měla tortilu, hambáče si tam můžeš dát, že jo? To by všechno.
1: Hele, tak nezdržujme to, vytočíme tortilu právě teď. Uvidíme, jestli nám to tortila vezme. A jestli se stane vítězem letošního tohoto týdenního kvízu naopak. Klidně i letošního vlastně, to je fou.
0: Kvíz naopak. Kvíz
1: naopak. Vytáčím.
0: Máme na to ale časový limit, milý zlatý. Takže buď to zvedneš dříve, než to zazvoní pětkrát, a nebo máš prosím tě smůlu. To je po druhé.
2: Ahoj.
1: Ahoj, kdo?
2: Pavel.
0: Ano, je to Pavel.
1: Pavle.
0: Tortilla se jmenuje vlastně Pavel.
1: Pavle, co bys řekl na to, kdybychom ti řekli, že jsi vyhrál 2000 korun do Hokus Pokus?
2: No, tak to by bylo naprosto úžasné a skvělé, to by byl velmi rád.
0: No, tak
1: ukážeš nám, jak velkou radost by si měl?
2: Jo, klidně. Hurá, je to super!
0: Prosím tě, Pavlíku, řekni nám ještě, kdyby jsi teď byl na festivale a měl bys si tam něco dát, tak po čem by si sáhnul v té gastrozóně?
2: Já v gastrozóně, já jsem spíše klobáskový, takže já bych šel po klobásce, takže
0: vidíš
2: ty
0: to?
2: Které jsi říkali, pro tyho langoš placek není pro mě.
1: Jak jsme mohli zapomenout na klobásu?
0: To je ale fakt. Tak příště,
1: moje ségra, moje malá drobná ségra teďkom poslední dobou začala klobásky jíst i doma, jako jo, tak si říkám, co se děje. No, milovnice klobásek, no, prostě.
0: No na to, že byla vegetariánka ještě loni.
2: To je zajímavé.
0: Ta dospěla už,
1: tak
0: pochopila,
1: jo, Pavlíku, co je hele, gratulujeme, vydrž na telefonu, notářko Monika to s tebou vyřeší, všechno, ať je to právně v pohodě, jo. Užij si to a čau.
0: Pa.
2: Děkuju, ahoj.
1: Ahoj, příští týden kvíz naopak opět, hrajeme o hodnotné ceny, tak si zahrajte s námi od pondělí i vy.

0: Tohle je James Hype, mimochodem ten byl taky na Beats for Love a pokud se nepletu, tak byl to on, který odehrál svůj set v dresu Baníku Ostrava, jo? Jen tak jako by the way.
1: Díky.
0: Není zač.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Dobré ráno, přejeme do Ostravy, kde je aktuálně 26 stupňů Celsia. Na 8 hodin ráno je to poměrně dost, ale není to stále maximum, protože to maximální teplotní vystoupení bude dnes na 32 až 34 stupňů
1: no to
0: Celsia. Pozor na to, jasno po celý den, takže rozhodně dodržujte všechny důležité body, které se při těchto vysokých teplotách mají dodržovat. Je totiž Českým hydrometeorologickým ústavem prohlášena oranžová výstra před vysokými teplotami. Tak na to myslete. Teploty o víkendu, ty nejvyšší dokonce až ke 40 stupňům Celsia ve stínu. Tak opatrně.
1: Fresh zprávy. Dnesně na Fresh Radio Dance Beats for Love. Beats for Love bude nejdražší i nejlepší festival historie. Představí se 550 interpretů. Festival se koná od 1. do 4. července v Dolních Vítkovicích a pořadatelé slibují, že návštěvníci uvidí ty nejlepší z nejlepších interpretů dnešní doby. Jejich vystoupení doprovodí unikátní světelné efekty, lasery, promyšlené vizuální věmy. Bude to show dnes. Číhejte, protože máme pro vás dokonce i lístky. Policie zasahovala v centru Ostravy. Hned několik policejních hlídek se včera odpoledne sjelo do centra Ostravy. Důvodem byly informace o muži, který v ulici Na Hradbách nedaleko obchodního centra Lasso pobíhal s nožem v ruce. To se bohužel i potvrdilo. Moravskoslezská nemocnice Havířov jako první v republice zavedla novou aplikaci s umělou inteligencí. Ta umí bezkontaktně snímat životní funkce pacientů na lůžku. Novinka ulehčí práci zdravotníkům a může zachránit lidské životy. Nový systém se po ročním testování přesune na další klíčové oddělení na neurologii. Na Bazalech se zítra koná velký fanouškovský turnaj Chachar Cup 2026. Zúčastní se ho celkem 24 týmů po 12 z obou fanouškovských táborů. Součástí programu bude taky zápas fotbalových legend Baníku a Katovic. Jste zváni?
2: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
0: Zdravíme řidiče v Metropoli a taky i mimo něj. Pozor si dávejte v Ostravě, na Feroně stojí policie na svém klasickém místě a měří, tak aby vás to nestálo hodně peněz, je to směrem na Bělský les. No a dále nic, jezdíte zatím asi celkem opatrně a v klidu, děkujeme za to. Další informace, pokud byste pro nás nějaké měli, tak klidně dejte vědět. 77337136.
2: Doprava.
3: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově. Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
3: Kontaktujte polary.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
10: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
11: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza.

0: ale Farben. Baby goodbye.
1: Baby goodbye.
0: To je tak skvělá věc. Co jsme to vypustili na prši, tak mě to pořád zní v hlavě a v hlavě. Asi není lepší písnička jako s tím letním aktuálním vibem, než asi tady ta. To jsme vybrali pak jako dobře.
1: Dejme si ten refrének ještě. Pojď. Jsi jako pro, můžeme?
0: Já jsem pro, jsem připravená.
1: Baby goodbye.
0: Vítejte, to je festivalové vysílání tady v rámci Fresh Radia a ranního vysílání s Pernickým. Bon appetit.
1: Děkuji, dobré ráno, je tady Indová.
0: Jsme slipovali speciálku Beats for Lava, taky dodržíme. Pojďme si, prosím vás, vyčkáváme například Kamila Rudolfa, ředitele festivalu. Ostatně, než dorazí, tak si pojďme připomenout jeho telefonický rozhovor z minulého týdne, kdy mluvil s odpolední dvojkou Markem a Michaelou a vysvětloval, co to je vlastně to Love ID, které je potřeba.
1: Ano, to je novinka vlastně letošního Beats for Love, tak měli byste všichni o tom vědět své. Takže my vám tady dáme připomenutí, ale ještě předtím jeden refrén Baby Goodbye, jo?

0: by, ale Farben.
1: A Kamil Rudolf. Best of
2: Fresh. My jsme se dovolali hlavnímu šéfovi, který má na starosti a na svědomí celé Beats for Love, Kamil Rudolf. Hezké odpoledne přejeme do éteru.
3: Taky přeju hezké odpoledne.
0: My jsme velmi šťastní, že se nám to nakonec povedlo, protože máme spoustu otázek. A hnedka ta první na úvod, Kamile, je, co je to Love ID? Já to nevím.
3: To je škoda, takže to musím teda vyčinit našemu marketingu, protože to ještě nevíte. Je to nový vstup vlastně do světa Beats for Love. Letos máme nový ticketingový systém, protože v minulosti jsme měli, nebo vůbec se mi nelíbila ta hysterie, která panuje kolem prodeje falešných lístků, falšování, přenášení pásek a tak dále a tak dále. To znamená, máme nový systém, kdy si každý návštěvník založí Love ID, pak si může koupit vstupenku nebo výstupenek, tu vstupenku může libovolně přeposlat, může s ní jako dělat, co chce, ale když ji třeba někomu přepošle, tak jemu v jeho prostředí, v jeho jako přihlašovacím jméně už zmizí. To znamená, jako, že nebude docházet k tomu, k čemu třeba, myslím si, že rekord v loňském roce byla 102krát na černo přeprodaná jedna vstupenka, takže 101 lidí se nedostalo a jeden člověk se dostal. Takže to začalo nabírat jako docela špatných rozměrů, ta hysterie kolem těch vstupenek, to znamená, každý si prostě koupí vstupenku, musí ji přeposlat, pak od nějaké doby, tuším, že to bude pátek 26., kdy začíná páskování v Karolině, tak si už může zobrazit QR kód a poté, co už si zobrazí a vygeneruje svůj QR kód sám dobrovolně, tak už ta vstupenka přeposlat ani přeprodat nejde, už je vázaná přímo k jeho Love ID. No a pak přijde s tady tímhle QR kódem prostě normálně na vstup, dostane pásek na ruku, my ho vyfotíme, vlastně ty údaje jsou propojeny s tou páskou, aby se ty pásky nemohly přenášet a podobně, a pak už chodí jenom na festival tam a zpátky, jak chce, ale vždycky musí mít jako na ruce tu pásku, kde jsou ty jeho údaje o tom obličeji, vlastně ty biometrické údaje. Je to něco, co lidé znají třeba ze sjezdovek, jo, tak tenhle systém běžně tady funguje u nás na sjezdovkách.
0: Já bych jenom, Kamile, se zastala vašeho marketingového týmu, protože já jsem jenom pankáč, ještě jsem si to nenačetla. Ale já myslím, že naši posluchači o tom mají velký přehled.
2: Já si myslím, že základem Love ID je vlastně e-mailová adresa, je to tak?
3: Přesně tak. Best of Fresh.
4: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Je 8.20, bon appetit, Fresh Radio.
1: A Kamil nikde.
0: A Kamil, prosím vás, Kamil Rudolf, ředitel festivalu Beats for Love, který měl být přítomný tady osobně u nás ráno. Z nějakého důvodu, a je to fakt divné, se bojím, že to na něho padá. Na všechny.
1: Teď mě napadlo, nespadl si třeba rádio, nestojí v Praze na Bělehradské nebo někde.
0: Dej pokoj, to ví, že ne. On když mluvil minulý týden odpoledne s naší dvojkou, s Markem Mikalou, tak on přesně říkal i do toho rozhovoru, že ví, že tady má být jako v pátek na 8.
1: Okay.
0: Spíš se bojím, že tím, jak je toho hodně, protože ten tlak musí být neuvěřitelný
1: prostě před startem
0: festivalu. Tak si možná jako vypl zvuky a to je ten důvod, proč se třeba ráno nezbudil, nebo možná se zbudil, ale nezapomněl, protože ho neupozornili, že má být tady. Těžko říct, jo. Prostě zkrátka Kamilovi se nemůžeme dovolat. Osobně tady zatím není. A než přijde, pokud přijde, možná nepřijde,
1: Ježiš,
0: tak si prostě zrecyklujeme páteční rozhovor u Marka Mikale, kdy mimochodem taky probíral to, jaké jsou novinky toho letošního ročníku třeba.
1: No, vy někteří to už samozřejmě víte, my jsme to nakousli, protože dneska vlastně víceméně celé ráno se tak nějak pojí s Beats for Love, poněvadž dnes je den z Beats for Love.
0: Aha, a co to znamená, Honzíku, že je den z Beats for Love?
1: No, že za chviličku rozdáme lístečky.
0: Myslíš si, že rozdáme z lístečky?
1: Myslím si, že rozdáme dva lupínky.
0: Tak teda jo.
1: Takže prosím vás, teď chceme ale po vás jednu věc. Vy všichni, kteří se zapojíte do soutěže za chvilku o dva lístky na čtyřdenní festival Beats for Love, pošlete hlasovou zprávu na náš WhatsApp, kde řeknete, že ano, budeme hrát a chceme vyhrát. Ale to musíte, to fakt musíte, jinak my ty telefony brát nebudeme. Nebudeme.
2: On řekl ne.
1: Ne.
2: WhatsApp 7
1: chceme vaši hlasovku, chceme slyšet, že se chcete o ty lístky porvat. Jinak žádné lístky nerozdáme.
0: Prostě největší událost léta, že? A my chceme, abyste byli při tom. A chceme vědět, že chcete být při tom.
1: Tak pojďte, 7 7 3 3 7 103 6.
3: Best of Fresh.
4: Glitterball, tohle to nebyl nikdo jiný než Sigma společně s Elou Henderson a nám se to podařilo. My jsme se dovolali hlavnímu šéfovi, který má na starosti a na svědomí celé Beats for Love, Kamil Rudolf. Hezké odpoledne přejeme do éteru.
5: Taky přeju hezké odpoledne.
0: Další novinky, o kterých by naši posluchači měli vědět oproti minulému ročníku.
5: Samozřejmě je to Love ID. Je to program, ten je nejšilenější jako v historii, ten je opravdu, letos se to opravdu povedlo, třeba to, letos nastal program asi o 25 milionů víc než loni, takže je opravdu úžasný. Budeme dále rozvíjet Beats for Love Universe, budou se moci těšit zase nové performery, nové zážitky, nové audiovizuální show, budeme, myslím si, že areál taky dostane jako pěkné změny, budeme mít úplně novou Love Stage, jako každý rok, jo, to si vždycky necháváme jako překvapení, bude tam spousta doprovodného programu show sportovní, taky nechceme prozrazovat ještě, co to bude, jo, zatím se nám to daří utajit, takže chceme, aby byli naši návštěvníci překvapení od začátku až do konce, překvapování, a samozřejmě máme i v rámci Beats for Love Special, bude na festivalu spoustu unikátních zážitků, které jinde na světě ani nezažijete. Bude u nás festivalová premiéra KTB a Miss Dynamite, dvou zpěvaček taneční hudby, drum bassových, které poprvé v historii spolu vystoupí na jednom pódiu, takže světová premiéra, budeme mít spoustu věcí, jako jediný nebo jediný z mála, třeba Andromedic, drum bassový DJ, tady předvede spoj jako premiérově svoji speciální audiovizuální show, která bude mít u nás premiéru a za celý rok bude jenom u nás a na Tomorrowlandu. A spousta dalších. Budeme mít českou premiéru For the Kind, což je nové uskupení hardstyleové a Deep Dish přivezou speciální technoset a bude to spousta novinek, spousta překvapení. A my už se strašně těšíme.
0: No já už se taky strašně těším. Já už tam úplně sem myslím na tom festivalu. Kamil, my vám moc krát děkujeme za ten váš čas, protože víme, že je velmi vzácný. A děkujeme za to všechno, co vlastně děláte pro Beats for Love.
5: Super.
4: Naschledanou. Best of Fresh.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
6: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na STK-Ostrava.cz si objednej pick-up servis. vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Mami, mami, mimino Stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí, jde k nám.
10: Jo, jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
13: Fresh Radio.
12: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
13: All day, every day.

0: přihořívá. Rozdáváme tady, totiž lístky na Beats for Love.
1: Tady hoří. My jsme se ptali. Ptali jsme, chtěli jsme vědět, jestli
0: kdo
1: vůbec
0: se
1: jako, kdo se zapojí do soutěže, jestli má cenu ji dělat. Asi jsme znali odpověď,
0: takhle,
1: jako jo,
0: ale... Vy totiž vůbec nevíte, jakou formou dneska půjdem. Telefon zvoní jako blázen, jo? Jakože, kdybych teďkom řekl, zavolejte.
1: Tak voláte
0: tak
1: prostě,
0: to tu
1: skolabuje
0: zase. Tak věř mi, že za vteřinu s nějakým tím zpožděním někdo zavolá, aniž bych vůbec musel říkat naše telefonní číslo, jo?
1: Je to tak.
0: Takže za to děkujeme za tu přízeň, děkujeme, že s námi chcete soutěžit, je to moc fajn, ale my teďkom, no dívej, kdy to říká,
1: no? Prostě telefony
0: zvoní. Dobré ráno, kdo je na telefonu?
1: Halo.
2: Halo, ahoj, tady Verča.
1: Ahoj Veru, Verčo, prosím tě, co chceš, nám řekni.
0: Co bys ráda?
2: Chtěla bych lístky na Beats for Love?
1: To bychom si to ale mysleli.
0: A to my chceme taky, ale...
1: Prosím tě.
0: Dobře, poslouchej Fresh, protože jo, za malý moment
1: budeme
0: říkat, jaké jsou vůbec pravidla pro to, aby se ty lístky dneska vyhrála.
1: Jo, jakým způsobem, jakou formou. Zatím tě děkujeme, pa, naše milá.
2: Dobré, ahoj.
1: Dobré, ozdravačka, dobré.
0: Hele, tak jo, tak pojďme.
1: Tak, hlasovky,
0: takže,
1: jo, co chodí?
0: Nejdřív jsme se ptali na to, jestli vůbec se někdo s námi dneska do soutěže zapojí. Dobré ráno.
1: Dobré.
3: Jo,
4: Chtěla bych hrát a vyhrát.
0: No jasně, to já bych chtěl taky vyhrát. Tak jdeme dále.
1: Bude zvláštění.
5: Ano, budeme hrát a chceme vyhrát.
0: Pojďme dál.
6: Chci hrát a chci vyhrát.
0: To je nám úplně jasné. Dále.
7: Já si nejsem jistá, jestli mám to správné číslo, podle mě ne, protože jsem zaslechla jiné koncovky, ale nemůžu to číslo dohledat, ale chci soutěžit.
1: No, jsi správně.
7: Lístky na Beats for Love.
0: Tady jsi správně, tohle je správná adresa.
8: Ahoj, Monča, Honko. Já budu hrát a chci hrát.
0: Výborně, tak my děkujeme za vaši přízeň. Mám pokračovat?
1: Já myslím, že ještě jedný.
4: Budu hrát a chci vyhrát!
0: Jo, tak pojďme ještě třeba dvě hlasovky nějaké.
9: Budeme
0: tady
9: hrát a chceme vyhrát.
0: Jo, to je ono. A ještě jednu vyberu. Tady třeba tady.
10: Ano, budeme hrát a chceme hrát o lístky Beats for Love. Ročníku 2026.
0: Vy jste skvělí, tak pozor, dobře poslouchejte, protože právě teď vám oznámíme, jak se k těm lístkům dneska ráno
1: dostanete. Teď dej jim chvilku ještě.
0: Jo?
1: Jasně, dej jim chvilku, oni jsou připraveni, číhejte, slibujeme, že vám ten postup řekneme za pár minut. Jo?
0: Ale podle mě třeba taková Aneta měla být o půl v kanclu, ale sedí v autě a čeká, až
1: ještě
0: to vyhlásíme.
1: Ještě počká, Anetka prostě ještě počká, jo? Dejte chvilku.
0: OK, tak jo, tak poslouchejte dobře, protože za malý moment to vypálíme ven. Buďte s námi, dobré ráno.
11: Bon appetit. Monika Dudová.

0: JC Rise, Ocean, 8:40, dámy a pánové, dostali jsme od agentů 007 vzkaz, že Kamil Rudolf, tedy ředitel festivalu Beats for Love, je připraven na telefonu a alespoň takhle si s námi popovídá.
1: Pojďme

0: V rychlosti, jak se cítíte? Je to všechno v pohodě? Zvládáte to? Stíháte to?
1: Jo, stíháme to, my jsme začali stavět dříve o dost, takže si myslím, že spousta věcí už tady stojí a teďkom budeme mít takové jako náročné dva dny, protože v sobotu a neděli mají být opravdu extrémní vedra, tak asi trošku zpomalíme, rozdělíme nějak jako směny, budeme dělat asi v noci, aby to nebylo tak zatěžující pro lidi a věřím, že všechno zvládneme.
2: Já se zastavím u těch teplot, které budou fakt jako šílené ty následující dny a možná, že to padne i na pár dnů přes Beach for Love, tak jak budete počítat s těmi tropy? Budete tam třeba nějak zavlažovat lidi, nebo jak to bude
1: pozitivné? Zatím to tak nevypadá, jako ty modely se jako různě různí, nicméně v úterý to má fakt spadnout, jako, takže po dobu festivalu by mělo být asi nějakých 25 stupňů, 23, což je ideální festivalová teplota
0: na
1: mě a měly by být nějaké přehánky prostě, jo, třeba v tu středu, tak, protože to je, a to je vlastně v tomhle areálu vždycky žádoucí, že to směje ten prach a takhle, takže zatím to vypadá velmi dobře, že ta vedra mají polavit a jinak, kdyby náhodou přetrvala, tak my samozřejmě máme spoustu věcí na zavlažování tady, jo, máme hodně korytek s vodou pitnou, čili kde se můžou občerstvit, máme na nějakých, na několika tím místech máme mlžné stěny, jo, prostě potom takové proudnice, které stříkají přímo z hydrantů a areál se zvlažuje auty, vlastně zavlažovacími auty, nebo auty, které znáte třeba, které čistí cesty, tak těch tady máme taky dost a zavlaží trošku areál. Nicméně, když jsou ta vedra velká, tak všechno nestačí, že?
0: Jasně. Kamile, mě zajímá, a nejen mě, ale rozhodně i posluchače Fresh Radia, kteří nám od rána píšou, jaké ty největší novinky letošní ročník přinese. Můžeš něco takhle jako vypíchnout vyloženě jenom jako v rychlosti?
2: Nebo odhalit nějaké překvapení, o kterém si třeba ještě nechtěl minulý týden mluvit, takže bys to objasnil třeba?
1: A teď jsem vás slyšel trošku přerušovaně, ale chápu, rozumím. Těch novinek bude opět celá řada. Asi tou nejlepší je ten nejlepší program nebo největší program v historii, bohužel i nejdražší, který letos se nám povedl úplně fantasticky, vlastně vyšlo nám všechno co jsme chtěli. Máme tady několik světových premiér, máme tady několik českých premiér a tohle bude opravdu velká pecka. Red Bull v pátek přiveze svůj jednu ze svých show sportovních obrovských, neprozrazujeme zatím, co to bude, ale bude to poprvé v republice. Máme opět vylepšený Beach for Love Universe, doprovodný program, postavíme tady třeba ostravské Stonehenge, kde bude probíhat doprovodný program. Oživíme jednu z vysokých pecí, kde budeme simulovat proudění železa, jako kdysi před lety. Takže to hrajeme si s tím a věřím, že to všechno stihneme.
2: Tak my taky teda, jestli věříte vy, tak my nemáme žádné pochyby.
0: Ne, my jsme přesvědčeni, že to bude skvělé. Tak jo, hele Kamile, mě ještě napadá...
1: Za pár chvíl, začíná páskování v Nové Karolině, takže kdo má vstupenku a chce už mít na ruce pásku být skurlá dříve a asi tím tak trošku usladnit vstup, tak vlastně od teď za 15 minut začne a bude to trvat až do, myslím si, že úterý 19 hodin, takže můžou využít přízemí, tuším, že to máme, teď bych mě rád pěsal, ale protože jsem tam ještě nebyl, ale pojedu tam určitě na zkušení páskování, takže...
0: Okay.
2: Dobré vědět, okay. Super.
0: Já mám poslední otázku, je to taková otázka na tělo. Vím, že vy organizátoři to celé vnímáte jinak. Vy to nevnímáte úplně jako festival, na který se jdete bavit, nebo vůbec nemáte to prostě jako práci. Ale kdyby si mohl vypíchnout z tvého repertoáru toho nejvíce top interpreta, tak na koho byste se nejvíc těšili?
1: Tak jsem to nerozuměl, to je otázka. Omlouvám se, bylo to strašně přerušovaně.
2: My jsme chtěli vědět.
1: Zkuste ještě jednou?
2: Jo, jasně, my to uděláme stručně. Ptali jsme se na to, z celého toho line upu a vůbec toho, co Festiák nabízí, tak co je srdeční záležitostí pro tebe? Na co by si šel ty, kdybys měl ten čas?
1: Ne, tak já díky tomu, jakou práci dělám, tak bych šel asi na všechno. Jako, protože,
2: okay, stačí, protože
1: já se nějak neomezuju na jeden žánr, na světě taková spousta dobré muziky, že se mi zdá strašně ochuzující se omezovat pouze na nějaký

0: ten žánr, takže asi bych určitě na každé stage strávil nějakou dobu, no. Ale samozřejmě nejvíce, já se nejvíce těším na takové ty světové premiéry, jako KTB a Miss Dynamite, kteří poprvé vůbec v životě spolu vystoupí na jednom pódiu a bude to u nás na Podlás, nebo Hardstyle hodí trojek nový, For The Kind, který u nás má taky rovněž českou premiéru, nebo Andromedic, jo, toho mám strašně rád, Drum & Bass, přivete svou novou show Excision, která bude pouze na dvou místech na planetě, u nás a na Tomorrowlandu v letošním roce. Takže to jsou takové ty jako vlastně vychytávky, na které jsem vlastně asi právem hrdý. No. Tak,
1: děkujeme
0: vám. Super.
1: Díky
0: moc.
2: My děkujeme za rozhovor.
1: Ředitel festivalu Beats for Love, Kamil Rudolf. Kamile, díky moc, ať se to povede. Ahoj!
0: Ahoj, mějte se.
2: Taky se v něj. Pa, no a lidi, vy jste nutí jako k šandy. Tak co, jdeme rovnou vyhlásit tu soutěž? Nebo
1: jdeme,
2: ještě jdeme, jo?
1: Pojďme rovnou na to. Dámy a pánové, otevřete aplikaci Fresh Radio a posílejte do ní hlasovky, že chcete vyhrát. Za chviličku vybereme dva z vás.
2: My chceme slyšet, na koho půjdete vy, případně koho jste kdy na festivalu Beats for Love viděli a milovali jste tu jeho show.
1: Jo.
2: Dejte nám to tam, nahlaste to a my z vás vybereme dva, kterým dáme lístek na Beats for Love.
1: Jo,
2: tak
1: jo,
2: pojďme.
1: Aplikace
2: pojďme.
1: Fresh Radio právě teď. Já mám husí kůži normálně.
2: Jak
1: to,
2: já taky.
1: Jak to hezky funguje. Tak pojďte, aplikace je spuštěna.
2: To bude naskakovat, toho bude hodně, Honzi. Dejme jim chvilku. Hele, odpal prosím tě povinný reklamní výsek.
1: Jo, protože i my musíme být zaplaceni.
2: A po té krátké pauze a nějakém super songu z Beats for Love třeba můžeš vybrat, já nevím, Becky Hill, tam taky byla, vidíte?
1: Byla,
2: no, tak dáme
1: třeba
2: Becky Hill
1: jo.
2: A pak půjdeme zúčtovat s vámi, co?
1: Je to tak, takže kritéria znáte?
2: Chceme to mít na aplikaci.
1: Pojďte na to.
2: Tak jo.
1: Právě teď.
3: Pošli hlasovku 77 337 136.
4: Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
5: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
6: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
5: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
6: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
3: Pošli hlasovku!
7: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
8: Požádat o ruku stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
9: Kontaktujte polary.cz.
11: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
12: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
13: Buď fresh i na Přinecku. 106.5 FM.

0: 8.53.
1: A já vím, že chcete víc a víc a víc a víc, ale my máme s Honzíkem jen v uvozovkách, jen, i tohle je obrovský dar. Máme jen dva lístky, ty další budete dostávat v průběhu dne, prostě tady na Freši v rámci Beats for Love, ale pojďme je udat, ty dva senzační lupeny na Beatsi.
0: Víte, co je vlastně jako oficiální? Oficiální je zpráva ta, že jsme jediné rádio v České republice, které rozdává lístky na Beats for Love,
1: no to
0: v takovém
1: nejsme
0: množství.
1: Myslíš, jo? Jako v regionu bych jako, chápeš, jako
0: v takovém množství, jo, podle mě určitě ano.
1: Že by?
0: Určitě ano.
1: Protože jinak
0: ano,
1: to by bylo jako úplně nejvíc, nejlepší.
0: Jakože wow! Tady ale prostě děcka, stojí za to žít a stojí za to poslouchat Fresh Radio. Pojďme si dát za nás ty nejlepší hlasové zprávy, které přišly na aplikaci. Jenom tak jako na ochutnávku.
1: No pojďme, ano, jako jejich, dívejte se, jejich fakt mrtě. Takže my prostě s Honzíkem zavřeme oči, na mátkově nějak vybereme dva
0: šťastlice. Až za chvilku,
1: jo, za chvilku. Dva šťastlice, jenom vysvětluju, že pouštět všechny hlasovky, na to nemáme bohužel
0: to
1: jako časový budget.
0: To nejde.
1: Tak já nevím, říkám třeba.
0: Tak řekni stop, jo?
1: No a máš už tam si?
0: Jo, já rotuju.
1: Už rotuješ, tak stop.
2: Dobré ranko, já zdravím Moniku s Honzou.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno.
2: A posílám vám hlasovou zprávu, protože bych chtěla vyhrát lístky na Beats for Love a nejvíce se těším na Pendulum.
0: Pendulum.
1: Pendulum. Jak se smějí, ještě čiperka jedna.
0: Pojď, řekni ještě stop. No a tak a řekni ale ještě
1: ne,
0: dneska.
1: Já to, tak já tam vidím, kolik jich tam je, tak se neboj.
0: Tak pojď, tak to řekni.
1: Stop.
0: Okej.
3: Já se hrozně těším na Dimensiona a NDCho, myslím si, že ti dva pro mě budou mít úplně nejlepší show, jelikož jsem dramově založená.
0: Dramově založená,
1: dobře,
0: tak do třetice,
1: pojď. Kdyby si nějakého chlapa vybral,
0: no,
1: to já vím, že to nevidíš,
0: hele,
1: ale my nevíme, kdo to poslal stop třeba.
0: Tak.
4: Na co se těším na Beats for Love? No prostě na celé 4 dny, prostě to bude pecka, úžasné, není nic lepšího než Beats for Love.
1: Beat na Beats, ne? A ještě, jak bych chtěla ještě slyšet chlapa, pojď ještě je, tak já
0: stop.
1: Stop.
5: Kopy Ostrava.
6: Charlotte DeWitt.
5: Od vizitek přes...
1: Co? Charlotte DeWitt, no tak to bylo rychlé teda.
0: A byla tam chlapi, reklama na kopičko,
1: jo,
0: ještě.
1: Chlapi, tak, jste mi zklamali, jako tohle je jediný výro, který jste vysekli, jo,
0: řekni,
1: 2 vteřiny.
0: Řekni
1: stop
0: ještě jednou.
6: Budeme mít totiž výročí, tak by to bylo pecka toho slavy na Beat for Love.
1: No jasně. Tak
6: jsme jako spolu 20 let, takže...
0: Ježiš, to je
1: hodně paráda,
0: to.
1: Paráda.
0: Pane
1: tak,
0: Bože.
1: Dámy a pánové, kluci, holky, jo. My to už musíme odkopnout, vykopnout, vyhodnotit, protože Marika by taky ráda dneska do práce vysílala. Tak jo, tak víte co, jednu vyberu já, tu hlasolínu z naší aplikace
0: a
1: jednu
0: stop,
1: Honza.
0: Jo,
1: dobře,
0: stop.
1: Tak takhle nějak to počenžujeme, jo?
0: Rotuj.
1: Dobře, tak já jsem vybrala, jak se dostanu do B na tady, Honzi?
0: No musíš to rozkliknout.
1: Dobrý, už to vidím. Tak, vybrala jsem Kateřinu.
0: OK.
1: A Katka má koncovku, e-mail nebudu říkat, mobilu 940. Jo, 9, gratulujeme.
0: 940, gratulujeme, teď já, pojďme.
1: Tak jo, rotuj.
0: Jasně.
1: A já mám říkat stop?
0: No.
1: Tak za 3, 2, 1, stop.
0: A já mám, já mám další kobětu.
1: Ty máš další, no tak já se nedivím, těch bab tam bylo jak.
0: Mája, číslo telefonu koncové 337.
1: 337, krásné, ty jo, samé rycháče, to bude sympatianda. Tak kluci, holky, dámy a pánové, gratulujeme moc, to jsou naši výherci, poslouchejte zbytek dnešního Dnes víc for Love, protože pro vás máme i další lístky, hlavně se specializujte na naši odpolední dvojici Marka a Mikaelu, to je všechno, ahoj!
0: Ano, i ti rozdají!

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: Dobré ráno všem, kteří vyhráli, ale i nevyhráli. Nebojte, ta možnost ještě bude.
3: Monička to zařídí, že?
2: Monička to zařídí.
3: Monička se potřebuje nadechnout, protože je z toho tak, ale tak jako tak příjemně rozhozená, že na ty zprávy se potřebuji hodit do...
2: Do pohody. No a jak bude dneska? Pozor, Český hydrometeorologický ústav vydal extrémní nebo hlášení a varování před extrémním počasím. Je vyhlášena oranžová výstraha před vysokými teplotami. Ta začíná dnes a bude končit nejpozději v neděli o půlnoci. Dnes tedy v maximech 33 až 35 stupňů Celsia. Bude jasno po celý den, teploty v noci kolem 21 a pokud se chystáte nahory, tak tam dneska v maximech do 33.
1: Fresh zprávy.
3: Letošní Beats for Love bude nejdražší i nejlepší v historii. Představí se 550 interpretů. Festival se koná od 1. do 4. července. Už jste slyšeli od Kamila Rudolfa přímo, že už se můžete začít páskovat v obchodním centru tady v centru. V Dolních Vítkovicích bude probíhat program. Pořadatelé slibují, že návštěvníci uvidí ty nejlepší z nejlepších interpretů dnešní doby a jejich vystoupení doprovodí unikátní světelné efekty, lasery, prostě promyšlené vizuální věmy. Dneska spolu s námi s Fresh Rádiem prožíváte Dance Beats for Love, takže rozhovory, rady, tipy, vychytávky i soutěže o lístky. Policie zasahovala v centru Ostravy, hned několik policejních hlídek se tam včera sjelo a důvodem byly informace o muži, který v ulici na Hradbách nedaleko obchodního centra Laso pobíhal s nožem v ruce. To se bohužel i potvrdilo. Moravskoslezská nemocnice Havířov jako první v republice zavedla novou aplikaci s umělou inteligencí, ta umí bezkontaktně snímat životní funkce pacientů na lůžku. Novinka ulehčí práci zdravotníkům a může zachránit lidské životy. Nový systém se po ročním testování přesune na další klíčové oddělení na neurologii. Architekti představili projekt proměny parku Milady Horákové. Bude se kácet, sadit, stavět i bourat. Důležitá je taky návaznost na koncertní sál. Občané mohou přidat své připomínky. Bude se chystat projektová dokumentace. Na konci příštího roku by projekt mohl mít stavební povolení a bude se hledat zhotovitel. V roce 2029 by práce mohly začít. No a končíme pozvánkou na zítřejší Chachar Cup. Na Bazalech se zítra koná velký fanouškovský turnaj. Zúčastní se ho celkem 24 týmů po 12 z obou fanouškovských táborů. Součástí, prosím vás, bude v programu i zápas fotbalových legend Baníku. Myslím, že tam bude i Baroš mezi náma a Katovic. Tak jste zváni, užijte si to.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: Minulou hodinku jste na cestách hlásili komplikace, jenom co se policejních radarů a hlídek týče, tak pozor si dávejte, pokud tedy pojedete v Ostravě kolem Ferony směrem na Bělský les, tam ještě před hodinkou stálo policejní auto, je dost pravděpodobné, že někde v té oblasti se bude pohybovat i v tuto chvíli. Jinak problémy na cestách nejsou, komplikace nehlásíte, my jenom asi doporučíme spíše dodržovat i na cestách pitný režim, pusťte si klimatizaci a volume doprava s Fresh Rádiem. Pokračuje Marika Tošková, její skandál, který mimochodem dnes vysíláme naposledy, protože prázdniny začínají, dětem se rozdálo vízo.
3: Takže děkujeme ti za perfektní školní rok, Mariko, užij si prázdnin a těšíme se na tvůj půvabný hlas opět v září. Počúvaj Fresh.
2: Děkujem ti, Monika, a děkujem ti, Honza. Naozaj jste skvělá raná dvojka, dávám si vás kukáve každé ráno. Děkujeme pekně.
3: My taky. Tak se měj.
2: Ahoj.
3: Krásko.
0: Doprava?
1: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
6: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
8: Co no, super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
0: Fresh Radio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A dneska začnem v domácich vodách. Rozchod roka v tichosti? No, asi v tichosti vôbec nie. Zdá sa, že idylka medzi známou dvojicou je minulosťou. Ondrej Brzo Bohatý urobil rázny krok a meno Danieli rázne vymazal zo svojho života. Šokujúci krach manželstva Ondry a Danieli stále rezonuje v showbiznise, že? Hoci verejnosť okamžite začala hľadať vinníka a špekulovať o dôvodoch tohto nečakaného kroku, samotní aktéri zatiaľ situáciu zvládajú s obdivuhodnou gráciou. Obaja sa na verejnosti prezentujú úctivo a odmietajú akékoľvek útoky na toho druhého. Pozor ale... Len minulý rok vyplávalo na povrch, že umelec zainvestoval do novostavby v prestížnej lokalite Čeledná. Nehnuteľnosť s tromi spálňami ho stála 10 miliónov korún a slúžila ako lukratívny biznis hotel. Dom dostal príznačné a romantické pomenovanie Vila Daniela. No, romantické gesto a úspešný biznis sú však už minulosťou. Vila Daniela totiž úplne zmizla. No, tak to ja ale zase chápem. Čo vy?
0: Skandál s Marikou.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
7: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fresh Radio.
4: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
3: Oslavit výročí svatby stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
0: JJ.

0: Mami, mami, mimino stegosaura.
1: Vteřinku, jenom něco pošlu.
0: On chodí, jde k nám.
1: Jo, jo, už to skoro mám.
0: Je, ty seš ale roztomilej.
1: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
6: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila. JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré pozdní dopoledne. Já se omlouvám, ale přitom už jsem tady dneska jednou byl, jenomže bohužel ta nevýhoda, když střídáte více aut během dne a zapomenete, že tady potřebujete nějaký čip, tak pak tady člověk dojede a zjistí, aha, asi si neotevřu a jede zpátky a navíc hledá klíče, kde by mohly být, ale už jsem tady. Já myslím, že ta půlhodinová pauza prospěla úplně všem, mě teda minimálně. A podíváme se, jak to vypadá na cestách, než se pustíme do toho zbytku. A vypadá to tak, že v regionu máme aktuálně jednu nehodu. Na dálnici, když vyjíždíte z Havířova, z legendárního kruháče, tak na příjezdu od města, jestli to chápu dobře, takže když se vyjíždí z Havířova směrem na kruháč, tak těsně před tím nájezdem, respektive na tom nájezdu z kopce dolů, tam se řeší nehoda dvou osobních automobilů.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: JJ na Fresh Radio.

si tady dovolím zareagovat, přišla mi stížnost od mého Španěla, od mého Slavíka z Madridu. Mě tady napsal, tady se na tebe čeká už půl hodiny jako na nějakou rokovou hvězdu. No a? Však si to můžu dovolit někdy, ne? A pak ještě odpovím, jestli bude u mě soutěž na Beats for Love. Nebude. Nebude, ten důvod je velmi jednoduchý. Na rozdíl od mých kolegů, mé vysílání je samozřejmě plnohodnotné a kvalitní a já se nemusím podbízet nějakými lacinými triky. Ne, samozřejmě dělám si legraci. Bude odpoledne zase, vydržte, od 2 hodin se to zase spustí, to peklo zvané, když tady máme zajímavou soutěž, tak Marek s Michaelou si to tady užijou. A mám 2 zajímavosti samozřejmě, to bych zase nebyl, no to by nebyl já, prostě na téma Beats for Love, takže za chviličku si dáme první, anebo Beats for Love, prostě na téma Calvina Harrise, protože to je pochopitelně asi ta největší star teďkom. Tak za chvilku dáme jednu, v další hodince dáme druhou, ale jak říkám, není to soutěž, jo? Ode mě dneska nedostanete vůbec nic, já bych naopak spíš bral. Kdyby někdo měl navíc, dejte vědět, nějak to vymyslíme. A tohle písničku jsem chtěl říct, sakra, jsem zapomněl, posílám Slavíkovi do Madridu a došlo mi, že vlastně ten song je užitečný v tom,

Ne, tohle to fakt nejde, to se na mě nezlobte, ale tohle je otřesná verze, teda Aleš, to je děsběs, ten song si úplně zabil. Tak já už tady rychle hledám, ať si dáme tu krásnou. Jo, to je ona. Ještě, že máme ty YouTube. Už se těším, až půjdu Alešovi na pohřeb a budu vybírat muziku, tak mu nachystám ty nejhorší remixy, které kdy on tady dal.

0: Moje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější auto.

0: Jednička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.
1: Fresh Radio.

A kytara na konci, to je takový povědomý motiv z nějakého filmu, že jo? Úplně mi to teď proletělo hlavou, že jsem říkal, je, to znám. Dobře, jdeme k něčemu jinému, co se týká nás všech. Bylo oznámeno datum, kdy letos proběhnou volby do zastupitelstva do v podstatě třetiny Senátu. Tak tedy je třeba si zaznamenat do deníčku 9. a 10. října volby do zastupitelstev a části Senátu.

0: Aha, jsem trošku zaspal, jako ostatně zatím dneska celé na vysílání. Stále platí upozornění na nehodu, když vyjíždíte z Havířova na Kruháč, z města na Kruháč, tak potkáte následky předchozí bouračky. A v hitparádě dnešních úspěchů je tady nová záležitost, a to konkrétně v Ostravě, křižovatka ulic Výškovická a Pavlovová, tak tam dodávka osobní auto.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: something I want to talk about. Víkend na chatě, stylově.
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli. Beskidek.cz.

0: No jo, vlastně tohle je bývalá buchta od Calvina Harrise, že jo, Taylor Swift, naštěstí už je to, myslím si, i pro něj minulostí. A teď mi došlo, že pro mě je to důkaz, že Taylor Swift opravdu asi existuje jako člověk, já ji vnímám jako umělou inteligenci. No dobře, nebudu si z ní dělat víc legraci, stačilo pro dnešní den. Calvin Harris a vůbec Beats for Love jsou dneska pochopitelně předmětem našeho special vysílání, které už ráno jste nestihli a odpoledne ještě máte šanci o 14. hodiny, to zase začne, dorazí zase host, teď nevím, jestli odpoledne bude taky Kamil, anebo přiletí i náš Georgios, zvaný Sifon, potažmo Jirka Namík. Někdo tam prostě bude a bude se dál rozdávat do vstupenky. A Calvin Harris, možná nevíte, možná víte, samozřejmě ti skalní fandové asi budou vědět, je i herec, ale tady to slovo herec je hodně ve velkých uvozovkách. Já bych řekl za sebe, že byl zneužit a naprosto cíleně k popularizaci seriálu, který v originále se jmenuje Entourage, česky tomu dali název Vincův svět, nebo Vincentův svět vlastně, a jako hodnocení to má nějakých 80%, takže neviděl jsem, ale asi podle hodnocení asi dobré. A Calvin Harris tam hraje. Hraje tak, že je vidět jen a pouze v traileru a v těch upoutávkách, v těch reklamních věcech, kde samozřejmě tehdy se produkoval ten seriál a tlačil do všech možných médií. Tak ona ještě několik dalších světových hvězd, ať už kultury nebo sportu, se tam mihne. Ale bohužel v tom seriálu samotnému už ani ne. Tak jestli se chcete podívat, jak vypadá Calvin Harris jako možná někdy v budoucnu herec, tak doporučuji si najít trailer k seriálu zvaném tedy Entourage ještě jednou, anebo česky Vincentův svět, a sledujte hlavně první půl minutu, tam se projde kolem kamery, doslova do písmene.
1: Jirka Javorský je fresh, buď taky!

Miami girl. Se nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že podtitul Miami měl jeden z dílů slavné série GTA, tedy Grand Theft Auto, legendární to počítačové hry. A je tady přelomová zpráva, protože už nějakou dobu, už několik let se čeká na GTA číslem 6, tak novinka od dnešního dne, si můžete koupit, ale zatím jenom utratit peníze za novou GTAčkovou 6, protože ještě několik měsíců nebude. Nicméně už se dá koupit, základní cena je 2050, buď ve storu Microsoftu, anebo v PlayStationu, jestli jsem viděl dobře. A nebo si můžete koupit i Ultimate edici, která bude stát 2,5. Ale v obou případech ta hra ještě není a nějakých x měsíců nebude. Zase, když si to přeobjednáte, tak dostanete nějaké speciální bonusy, jako třeba Vintage Vice City, kde bude navíc speciální auto z roku 1955, taky jedna garáž v Shorecourt, což je taková jakože zvláštní čtvrt, trošku řekněme. A nebo pochopitelně ultimátní a unikátní kusy oblečení, styly účesu, design zbraní a podobně. Takže říkám, koupit se dá, ale zahrát ještě dlouho nebude.

0: Nevím, jak to kdo máte, jestli si užíváte ty tepla nebo ne. Já patřím spíš do té kategorie, že si to fakt užívám. Když běhám venku odpoledne kolem firmy a jakože opravdu venku na sluníčku, tak pochopitelně je to při dalším pobytu už nepříjemné, takže jsme pořídili takový přístřešek. mobilní. A pod ním je to něco lepší, ale přesto všechno jsem fanda téhleté záležitosti a jsem zvědavý, jak teda bude vypadat ten víkend, o kterém tady všichni straší už kolik dnů. Ale člověk by si řekl jakože takový protipol zima. Za půl roku máme Vánoce. Vlastně už bychom měli druhý svátek vánoční, že jo, dneska. A budeme mít zase za půl roku. Sníh, no, který poslední dobou moc nebývá. Lednička už z části vyžraná, dárky rozbalené. No, i tak se na to můžeme podívat. A pak samozřejmě k té zimní atmosféře patří i zimní sporty. A to si třeba, když to teď otočím, člověk řekne, no jo, ti zimní sportovci v létě, veget, relax, pohodička. No, vůbec ne. Aktuálně teďkom jeden z nejslavnějších švýcarských sportovců současné doby, lyžař Marco Odermatt, dal na své sociální profily video o tom, jak maká, ale ten teda maká, dámy a pánové, to je brutus. Ten jede hodiny, šlape, kopce, kola, fitka, posilovna a jde na něm vidět, jak ho to nebaví, protože to prostě nemůže bavit člověka, to už je extrémní výkon, a tak holt, když chcete mít extrémní úspěchy, tak musíte extrémně makat, takže nikomu to nepřeju. A dokonce i naše Ester Ledecká ocenila to, jak jede, že to je fakt neskutečné. No, tak zase jako co, mají půl roku veget, že tak něco dělat musí.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

Ale tenhle ten by taky mohl někdy dorazit konečně do Ostravy. I když teď si nejsem jistý, jestli tam náhodou nebyl v nějakých předchozích ročnících Bob Sinclair. Myslím si, že ne. To by mi asi neušlo. Od muziky zase k jiné záležitosti, a to mistrovství ve fotbale. To téma už je, co si budeme povídat, pro většinu českých fandů mrtvé. Ale mám tady hezký příběh z Anglie, který je takový jakože inspirující a má krásnou myšlenku, že peněz je světa plný kraj, nebo plný svět tedy. Ale zážitky a vzpomínky, to je opravdu výjimečné. 21-letý klučina si takhle střádal na vlastní bydlení v Anglii, už měl nějakých 280 tisíc korun. A pak místo toho dostal geniální nápad, protože byl fanda fotbalu a jeho děda byl fanda fotbalu, nebo je fanda fotbalu. Takže svého dědu veme do Ameriky na jeden zápas. Takže obětoval bydlení za zažitek, což samozřejmě hluboce cením, ale pochopitelně kdyby se našli někteří, to je normální, není normální, nebude mít bydlet. On sám říká, já si ty peníze zase vydělám, ale zážitek ten prostě je jednorázový, ten nejde koupit, nejde nic, takže to naprosto chápu. A tak 80-letým dědou letí společně na jedno utkání, myslím, že Anglie versus Panama. Ale jako si člověk řekne, jak my máme v hlavě možná špatně nastavené ty parametry těch věků, protože v 80 letech si řeknete, tyjo, tak co tam chce dělat, no. Jenomže asi pořád a dlouho bude zásadní rozdíl mezi 80-letým důchodcem z Česka a z Anglie, protože ten 80-letý jeho děda na tom videu, ten vypadá líp než já. No ano, evidentně nedělal nám Itále 20 let, ale to ani já ne, samozřejmě, to si dělám legraci. Nicméně u něj je to naprosto v pohodě, že tam pojede, dokonce bych čekal, že ještě dalších 30 let tady bude strašit podle toho, jak vypadá, ale to asi nebude.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.
2: Enrique Iglesias.

Já si zase dovolím připomenout, že dneska máme odpoledne den z Beats for Love. U mě není nic, jo? U mě nic, politikám předem, ať tady zbytečně nevoláte. Ale od 14. hodiny to zase začne. Dorazí i buď, teď nevím, jestli Kamil Rudolf, nebo Jirka Ramík, Alias Sifon, někdo z těch dvou tady bude. A kromě jiných věcí, které vás v podstatě

i... A tady moc nechápu, proč oba dva, Coca-Cola i Pepsi-Cola. Člověk by čekal, jak dalece ty firmy spolu bojují po ta desetiletí. Takže když to použila jedna, tak ta druhá z podstaty věci bude chtít jiného umělce. Ne. I Pepsi, i Cola, i Coca-Cola. Obě mají reklamy s muzikou Calvina Harrise. A on samozřejmě nedělá jenom svou muziku, ale dělá muziku i pro jiné. Asi hodně velký kámoš je s Kylie Minogue. Oni to oba dva říkají občas v těch rozhovorech, že prostě ty sympatie tam jsou hodně velké, proto už vlastně dělal kolik, 2 nebo 3 desky už dokonce produkoval. Stejně tak Dua Lipu. Ale naopak si dovolil takovou nehoráznou vozovká věc, že když ho oslovili manažeři Lady Gaga, aby udělal nějakou spolupráci, tak mi odpověděl, že z Lady Gaga ne, protože její hudba se mu zdá jakože slabá. No ano, když si to můžete dovolit, tak opravdu už tomu hudebním světě něco znamenáte. A z okolností teď mi ještě došla jedna paralela. Včera nebo předčerem bylo zase výročí Michaela Jacksona. A i on má takovou zvláštní kombinaci s Calvinem Harrisem. Protože Calvin Harris je, myslím, ještě stále to platí, nejúspěšnější, co se týče dekády britské, kdy překonal i rekord Michaela Jacksona v počtu. Michael Jackson měl 8 songů number one a Calvin Harris jich měl 9, takže i Michaela Jacksona už překonal. Prostě takový nenápadný, ale neskutečně našlapaný multitalent na hudbu. Ještě dobře, že ty kopačky někde cestou ztratil. Fresh.

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte pulari.cz.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu! Čau, Max Tara.
6: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.

0: Dnes je ten slavný den, kdy mnoha dětem a studentům a jiným naposledy zazvoní v uších. A páni učitelé a pány učitelky, dámy učitelky tedy půjdou na zasloužený odpočinek. No to zní taky velmi pozitivně, že? Ale já bych přesto všechno chtěl poděkovat, že nás učí, protože za ty prachy, za které to dělají, klobouk dolů, že to dělají. Pro mě to je jeden z nejdůležitějšího bodů, který na rozdíl od jak tady s oblibou kritizuju prostě sportovce a zpěváky a podobně, má úplně nesmyslně málo peněz. Tak vám děkujeme pěkně a držíme palce, že se za ty dva měsíce nebo skoro tři odpočinete a s plnou láskou půjdete zase od září, ať už jako děti do škol, co se týče vzdělávání, anebo jako páni a dámy učitelé a učitelky vzdělávat. A dovolím si takovou vtipnou tečku na závěr této informace. Jeden z takových, bych řekl, nejpovedenějších, modernějších filmů českých na téma školství a mnoho hlášek, ale když dneska je teda ten den poslední školní, tak si myslím, že tam ta volba je celkem jasná.
1: Haló, školní hlášení. Naše škola získala několik stupenek na divadelní představení Idiot. Rodiče, kteří chtějí vidět Idiota, nechť přijdou do ředitelny.

0: Doprava. Doprava.
1: Ještě stále platí upozornění na následky nehody v Ostravě, křižovatka Výškovická versus Pavlovová, kde se srazila dodávka s osobním autem. A dvě nové do sbírky, jedna ještě jednou Ostrava Halasova, to znamená, to je spíš Vítkovice. Na sjezdu, no, teď je otázka z které strany, prostě sjezd na Místeckou, tak tam se aktuálně řeší nehoda osobního a nákladního auta. A na Frýdecku v Struží, v takovém méně popsaném úseku před Borkoutovým hřištěm, tam taky dvě osobní auta.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Fresh Radio.
2: Jsme metropolitní rádio.
4: Mix

0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Požádat o ruku stylově?
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
6: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Helenine Oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
7: Siesta.
8: Siesta.

0: 12 hodin a 11 minut, máme pátek 26. června, hezké poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte. Začíná pořád siesta, dneska zase výjimečně s Markem, jelikož máme dneska celý den z Beats for Love, tak vlastně se to všechno kolem bude točit, samozřejmě kolem Beats for Love. Dáme si nějakou muziku, která tam zazní na tom festivalu, no a taky prostě spousta keců, ale jak už jsem říkal, zatím dobrou chuť a příjemný poslech.
1: Fresh, novinka na Fresh Radio, zaručeně první v českém éteru. Fresh.

0: Beats for Love už není jen o hudbě. Už po třetí bude náš kolega Lumír Moskovský spolu s DJem EKG moderovat konferenci Talking Beats, která si za ty roky našla své věrné publikum. Lidé si sem chodí poslechnout inspirativní hosty a zajímavé debaty.
1: Letos to budou opravdu silná témata. Na Talking Beats se bude řešit třeba to, jestli umělá inteligence dokáže udělat hvězdu úplně z každého. To téma, které dnes rezonuje hudbou, sociálními sítěmi a i běžným životem.
0: No a podívají se i do zákulisí showbiznisu. Opravdu existují mezi DJ skutečná přátelství, anebo je všechno jen takzvaný fake support? A řeč bude i o tom, jak se mění život ve městech, anebo jaké neuvěřitelné příběhy píše samotný festival.
1: Jestli budete na Beats for Love, určitě se zastavte i na Talking Beats. Čekají vás skvělí hosté a inspirativní debaty. A věřte, že to nebude jen o povídání. Bude to stejně živé, jako celé Beats for Love.
0: No a nezapomeňte, ve čtvrtek večer budou hosty tématu Algoritmus versus Éter i naši kolegové Aleš Brůna a Ondra Tureček.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Jasně, trošku po té 12. hodině hrajeme takovou pohodovou muziku, abyste měli klid a taky tak odpolední klid, to je to správné slovo, pokud samozřejmě ho mít můžete. No, Mark Morrison, Return of the Mac. A teď se společně mrkneme na to, co se děje s naším tělem, třeba když spíte. Jo? Je to 5 překvapivých věcí, co se děje každou noc. Tělo se během spánku REM samoparalyzuje. Mozek vypíná svaly, aby sny neprožíval si fyzicky. Taky můžeme ztratit víc než půl kila vody, protože celou noc vydychuješ vlhkost a potíš se. No a do rána teda ztratíš víc než půl kila jen tím samotným dýcháním. A taky mozek počas toho hlubokého spánku vynáší odpad, jo? To znamená, že se takzvaně čistí. No a ve spánku taky nic necítíš. Čich se vypíná a silné pachy tě neprobudí. Tak teď už vím, proč může člověk vlastně umřít, když začne hořet, protože o tom neví.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
1: Kontaktujte polary.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: No, super.
6: Co no, super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
6: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro vše.
8: Fresh Radio. DAB FM a nebo apka. Fresh je všude.
9: Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Refreshy a posloucháte Siestu, tohle to byla další skvělý Harry Styles Aperture. No a když máme ten den z Beats for Love, tak pojďme se mrknout na nějaké headlinery a já si vyberu třeba čtvrtek. Krom českých Praga Union a Luky, tak vám se představí i Italo Brothers anebo Rehab. No a tím hlavním headlinerem ve čtvrtek je Marshmallow, který propojuje taneční hudbu s popovou energií a patří mezi nejvýznamnější tváře globální EDM scény. No a ptáte se, zdali máme Marshmallowa tady u nás na Freshy v playlistu? Ano, máme, jdeme na to.
1: Siesta.

0: Páteční odpolední siesta je v plném proudu. No a teď si představte, že je vám 16, jdete hrát nebo chcete hrát nějaký sport a potřebujete razítko od doktora, přijdete k tomu panu doktorovi, že vlastně nic vám není, potřebujete jenom štempel a že zase půjdete dál, no a pan doktor vám změří tlak. No a teď si představte, že ten tlak má hodnotu 160 třeba na 100. Mu se to nezdálo, protože v 16 letech ten tlak by měl být prostě 120 na 80, tak jako u každého. No tak mu ten tlak přeměřil ještě dvakrát, třikrát a ve finále zjistil, že nejenom, že mu nedá to razítko, tak jak on potřeboval, ale poslal ho na vyšetření k kardiologovi. No a tam se zjistila závažná nemoc srdeční chlopně. No jak to dopadlo nakonec? Borec operovaný 16, naštěstí to všechno dobře dopadlo. Tak doufejme, že teda ten sport mu půjde, i když už asi vrcholovým sportovcem nebude.
1: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Připadá vám, že máte malý byt? Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Máte rádi divadlo a humor?
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
3: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
3: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
5: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz. Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
6: Mimino Stegosaura!
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, už to skoro mám.
6: Je, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unik-

0: Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day, every day.

0: Doprava.
1: 13 hodin na 2 minuty, podíváme se společně na dopravu. Květná ulice v Bruntále, tam je problém, protože jsou tam v sobě dva osobáci, překážka na vozovce, projíždějte velice opatrně a pak ještě centrum obce Pstruží, ve Frýdku Místku, okres Frýdek Místek, tak kousíček od workoutového hřiště jsou taky v sobě dvě osobní auta. Ještě nám píšete, zdravím, pomáhat a chránit se dnes rozhodli pod Kruháčem směr Hlučín, naproti restaurace Tonda v Ostravě Porubě před bývalou kolibou stopují jak o život, tak opatrně a nohu z plynu a ještě Dolní Benešov u Čerpačky je prý civilní Oktávie.
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku.
7: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
10: Siesta.

13 hodin na 10 minut, je tady druhá hodinka siesty na Freshi s Markem Urbancem. No a tohle to byla další novinka, Felix Jaén a taky Omar Rudberg a Sirena. No. V této hodince si opět popovídáme o dalších zajímavostech a dokonce byl u Papuji Nové Gvineji nalezen nový druh žraloka. Jo? Počkejte si na to. Drum and bass.

0: Tak jo, jdeme se podívat na toho nového žraloka, kterého našli u pobřeží ostrovního státu Papua Nová Guinea. Žraloku je hodně, žralok modrý, bílý, já nevím, kladivoun. No a tenhle ten žralok, jehož latinské jméno nevyslovím ani kdybych ho řekl stokrát po sobě, to prostě ani náhodou, tak tenhle ten žralok chodí. On chodí po dně, po mořském dně, ale taky chodí i po souši, jo? Takže to velice, velice zajímavý nový druh. Já se obávám, že kdyby Steven Spielberg natočil další díl ságy Čelisti, nevím, jak by to dopadlo.
1: Technická nemusí být stres. V Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.
8: I'm so sorry, but I'm not taking off my glasses.

0: Další pohodová muzika tady u nás na Freshi v Siestě, tohle to byla Taylor Swift. Já tak koukám na internet a pěkně okem šmíruju herce Lukáše Langmajera a vypadá to velice dobře pro všechny, kteří mají rádi film Bobule a ty další díly. Tak právě se točí další díl Bobule a Bobulky. Jo? A bude to do kin v únoru příštího roku a já se na to docela těším. Já mám rád tyhle ty oddychové komedie z Jižní Moravy.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Jestli se nepletu, You Got to Let the Music, to je rok 1993 a kapela. Tak dneska máme ten den z Beats for Love a já mám pro vás připravenou bestovku z rána, kdy tady měli Sifona a bavili se o tom, jak jako hosta Sifona, myslím Mirku Ramíka, no a bavili se o tom, jak náročný byl booking, tak pojďme si to pustit.
1: Fresh. Já jsem sledoval podcasty, které jste dělali i u jiných interpretů a tam se několikrát říkalo, že to jsou bookingy, které se řeší strašně dlouho dopředu. Můžeme říct, jak dlouho dopředu bylo domlouváno toto, protože tohle určitě nebylo něco, co se vyřešilo v rámci jednoho měsíce, že?
2: To určitě ne. Začalo to spíš jako zbožné přání, nějaká jakoby nějaká vize toho, že bychom třeba to někdy mohli zkusit. Pak se nám nějak naklonili hvězdy a s jeho agentem jsme se jakoby lépe zpřátelili a když jsme naťukli tuto možnost, tak trvalo asi dva roky do toho, než OK, pojďme to zkusit.
1: Okay.
2: Protože on delší dobu bydlel v Americe, nebylo ho snadné dostat do Evropy, teďka už si koupil zpátky na Ibize nějakou rezidenci.
1: Chatu nějakou.
2: No, chatičku, no, nějakou kuču.
3: Za honorář z Beatsu. Pravděpodobně.
2: A tak vlastně přišla úplně jakoby super možnost tohle vyzkoušet.

0: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte polary.cz.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Letní rande, stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Siesta.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: 13 hodin a 54 minut, za chviličku rychlá rota se mnou a taky s Mikaelou už je tady. No a já bych vás jenom chtěl upozornit, že v těchto vedrech je údajně podle vědců lepší pít mléko než vodu. Mléko prý lépe hydratuje, jo, než voda a udrží, má spoustu bílkovin a udrží prostě ty tekutiny v sobě lépe než ta voda, jo. Tak prý lepší mlíko než voda, teda, já nevím, no.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 103.6 FM, Třinec, 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: 14. hodina je tady, mrkneme na dopravu. Máme tady dvě bouračky u nás v Ostravě, jedna ulice Těšínská v Radvanicích, osobák s motorkou, projíždějte velice opatrně, a druhá na ulici Plzeňská, a tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Dva osobáci jsou tam v sobě, je to na úrovni Bedřišky.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
3: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus 5, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád. Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem.

0: team a teď mě trošku trvalo, než jsem to přelouskala, leave me alone, to je tak pěkně dohromady napsané. Jsem myslela, že to je nějaký tajný kód náš. No každopádně,
1: hele, 14... Tajných kódů máme spoustu, protože já když jsem se bavil v minulé hodině o tom žralokovi a viděl jsem tam ten název, jak ho dali do té latiny, tak už jsem si vůbec ani neodvážil, jak jsem zmršil to pstruží vyslovit jméno latinsky toho, jo? Žraloka, který chodí pod ně oceánu.
0: To můžeme si trát jako nějakou hecku, no, jako vůbec, nějakou výzvu.
1: Ani náhodou.
0: Ono je totiž pátek a myslím, že při pátku jsou takové výzvy úplně nejlepší a hlavně 14.10, takže začíná rychlá rota pátečního odpoledního vysílání Fresh Radia. Čau, Mika. A
1: Marek, ahoj, já jsem rád, že jsi došla, protože mi tady bylo samotnému smutno.
0: No. Ale to je hezké.
1: No vidíš to, tak pojďme za nějakou muzikou, nezapomeňte, že máme i dnes odpoledne Dance Beats for Love, máme pro vás dva lístky.
0: Máme.
1: A máme tak těžkou otázku, že se z toho poptaradadá.
0: Já myslím, že to zvládnu úplně s přehledem.
1: Ale nebudeme to co, nebudeme to předbíhat, protože vůbec v téhleté hodince budeme soutěžit Pravda nebo lež.
0: Pravda nebo lež a losovat finále.
1: Vydržte. Posloucháš Fresh Radio.

0: Někdo se roztápí, někomu se roztápí na nohy. Já jsem třeba kamarádce, kterou jsem se chvíličku potkala, jsem byla na oběd, ona dojela z Mariánských Lázní, kde teďka žije, tak jsem jí dala čokoládu, ale ona ta to jsem ani než jsem to z auta vytáhla.
1: Mariánské Lázně, 545 km, znám to tam velice dobře.
0: No, než jsem to vůbec z toho auta vytáhla a došla tam, tak to bylo marnost nad marnost.
1: No a já jsem zjistil, jako, že na tom sluníčku opravdu nestíhají teploměry, pomaličku, jak jsem měl strach, aby to neprasklo, tak já mám doma dva, ten jeden má přes 40 let a ten druhý je čerstvý, protože ten jsem namontoval na to okno asi loni na podzim, tak ten jsem jakože vzal a schoval a jak jsem chtěl sundat ten druhý, ten co byl 4, tak se celý rozpad. On se rozpadl, protože ty plasty nahoře a dole, to se rozdrolilo na prach.
0: Myslíš, že to bylo věkem?
1: Já si myslím, že to bylo 100% to bylo věkem a tím počasím, protože když se střídá minus, plus a tak, tak žádný plast není tak kvalitní, aby prostě vydržel.
0: No, byl to rtuťový?
1: Vydržel, to byl rtuťový, starý, rtuťový, dobrý. Ne, líhový.
0: Jo, protože kvůli rtuťového někde museli volat nějakou dokonce tu, ne? Že to se nedalo.
1: Ne, líhový. Já si myslím, že ty rtuťové teploměry, moc jich nebylo a byly hlavně jakože
0: podpažu.
1: Lékařské podpaží, ano.
0: Určitě doma ještě najdem.
1: Podpažu. Kde jsi ty zostravy?
0: To si píš, že jsem. Tak dobře, tak snad ten druhý bude funkční, no, uvidíš, jak dlouho.
1: Budu doufat.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
2: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
4: Oslavit výročí svatby stylově?
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rychlá rota.

0: Pravda nebo lež?
1: Naše vaše oblíbená soutěž je opět tady, máme pátek, budeme mít velké finále, ale ještě hledáme jednoho z vás, pátého z vás, do tabulečky, jak říká vždycky Marek, do naší zápisové tabulky.
2: A ještě prozrať, o co hrajem.
1: A o 2000 korun do Ondráše ve Svijarnově.
2: Super. Tak jdeme na zákeřnou otázku.
1: Čistě pánský duel, se tak dívám, tak uvidíme, co dneska, jo. Ale jdeme na zákeřňáckou otázku, tak pojďme.
2: Je pravda nebo lež, že jsem dnes rozbil teploměr? WhatsApp 77 337 136.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráš ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny. Fresh Radio. DAB, FM anebo apka. Fresh je všude!

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej se s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.
2: A

0: Pravda nebo lež?
1: Ha, tak jako trochu jste se nechali nachytat, protože pravda je taková, že Marek to nerozbil, takže to byla lež. My jsme se vás ptali, jestli je pravda nebo lež, že Marek dneska rozbil teploměr. A pravda to nebyla, jelikož ten teploměr se vlastně rozbil tak nějak jako sám únavou materiálu časem. A taky sluníčkem a časem.
2: Časem.
1: Takže jako máme tady vlastně jedinou správnou odpověď, já ji postím, protože to je zrovna i hlasovka.
2: Tak to je super.
3: Roto, není to pravda. Ahoj, rychlá Roto, není to pravda, nerozbil to Mareček, ale rozbilo to prostě únava materiálu a sluníčko k tomu. Ahoj, Verčo, Ostrava.
1: Ahoj, Verčo, to byla ta správná odpověď, kterou jsme požadovali. Takže postupuješ do finále, 728 koncové číslo Veronika, v další hodince se dozvíme, koho teda vylosujeme a myslela jsem si, že to bude čistě pánský duel. A není.
2: A to je dobře.
1: Není, což je dobře. A já
2: někdo
1: mám
2: do toho
1: to
2: hodil vidle a to je v pořádku.
1: Tak uvidíme.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
0: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Mimino Stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Máte rádi divadlo a humor?
9: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
8: Uvedeme francouzskou komedii Tik-tik, příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
9: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
8: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
9: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
0: Marek a Mikaela. Každý den.

0: Už v další hodince se dozvíme, jak to dopadlo s naším finálem Pravda nebo lež, ale také buďte v pozoru, protože my přece jenom máme Dance Beats for Love.
1: Ano.
0: Budeme mít důležitý telefonát.
1: Minimálně jeden teda.
0: Minimálně jeden, neli dva. A dokonce

0: se budeme hrát o lístky na Beats for Love.
1: Ano.
0: A rozdáme dvěma z vás, nebudeme rozdávat.
1: To znamená lístek a lístek, abyste to neměli zase tak jednoduché.
0: A máme i na vás otázečku. To, na co se připravte, bude, že se bude přes WhatsApp soutěžit,
1: ano,
0: hlasovou zprávou, takže nikdo nevolejte, je to úplně zbytečné.
1: Ani nepište.
0: A je to znovu opakuju, hlasová zpráva přes WhatsApp, takže se na to dobře připravte.
1: No a nechceš a prozradit se trošičku, už jaká bude ta otázka?
0: Ne.
1: Ty jsi zase zákeř na případ. To není možné.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Dopravní nehody se nám při pátku nevyhýbají. První máme nahlášenou v Malých Hošticích na Kruháči, tam jsou dva osobní automobily v sobě. Velký pozor si dávejte v ulici Ostravská, Český Těšín. Tam je sražený chodec, je to celé uzavřeno a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, je to kousek od Kauflandu v Českém Těšíně. A další dopravní nehoda, Hradec nad Moravicí, tam je nehoda autobusu a traktoru. Naštěstí bez zranění, ale je to vedle dětského hřiště Domo Radovice. Opatrně na cestách.
2: Doprava?
0: Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
3: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
4: Víkend na chatě, stylově.
0: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Druhá sebranka. Pitbull, Jennifer Lopez.
1: Red Bull.
0: Claudia, We Are One. No, další hodinka našeho divokého a rychlého vysílání. Prostě bude to rychle, já vám dneska říkám. Protože my budeme mít za malou chviličku rozhovor. Můžeme prozradit, že to bude ředitelka marketingu Beat for Love Beata.
1: Pokud nám zvedne telefon.
0: Pokud se jí dovoláme, což doufáme, že samozřejmě ano. No a lístky. Jako oni už píšou samozřejmě, jako co a kdy.
1: Ne, nepraskrem to.
0: A že mám být hodná. Počkej, já ti to přečtu, schválně.
1: No tak to zkus.
0: Hej, Mikaelo, ty jsi taková zákeřná svinucha, zlatý Mareček, buď hodná, chci tě vidět v první řadě. Oni jako si myslí teďka, že to jako dostanou ode mě, nebo co ty lístky. A kuš s váma, ani náhodou.
2: Fresh Trash, Fresh Trash. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh

0: Milý Marečku, já myslím, že my jsme byli velmi teďka jako úspěšní. Doufáme, že nám to spojení vydrží tak, jak jsme potřebovali.
1: No, zkus vyjet ten telefon, zapni ho a uvidíme, jestli tam máme Beatu.
0: Ona říkala, že musí jít jenom Benadě. Tak ještě jedno.
2: Voláte do sítě jiného operátora. Hovor vás bude stát jako volání do jiné sítě.
1: Jasně.
2: Podle vašeho tarifu.
1: To jsou velmi důležité informace.
0: Informace potřebujeme vědět, no.
1: Tak, už to zvoní.
3: Tak, teď už jste.
1: Perfektní.
0: Ještě jedno. Krásné odpoledne. Tady
1: ahoj, Beatu.
0: Krásné odpoledne. Je to trošku vždycky komplikované s těma telefonama, ale my jsme rádi, že jsme konečně úspěšní a že máš taky prostor. Máš, tak dáme ti, já nevím, dvě minutky. Zvládneš?
3: Jasně, můžu.
1: Tak,
0: začni, Maro.
1: Začnem. Beata, marketingová ředitelka? Můžem
3: ano.
1: To tak říct?
3: Tak, můžeš to tak říct.
1: Já bych se chtěl zeptat, kolik máš lidí v týmu?
3: Konkrétně v kanceláři je nás okolo 25, kteří se starají ale o všechny naše projekty, ať už je to Beatform, Nova, Osmička, Svícena a tak dále.
1: Dobře.
3: Co se týče marketingu, je nás tady okolo 4 momentálně.
1: Jasně. Jak dlouho se chystá Beatform? Máš to práci na celý rok, anebo je to třeba v lednu k tomu sedneš a řekneš, teď to dáme dohromady?
3: To by bylo velmi hezké, ale tuto práci děláme přesně 365 dní. Takže jak zavřeme festival v neděli, odpalujeme okamžitě nový a celý kortoč se rozjede úplně znova.
0: Ty jo, představovala jsi, že to někdy takhle budeš mít, že se budeš muset starat o celý ten marketing pro ten festival? Jak jsi to měla na začátku?
3: Tak my jsme předtím vlastně to měli hlavně ještě s Matyášem Ožanou, který vlastně u vás taky vysílá a byli jsme taková dvojka, kdy Maty vlastně byl hlava toho všeho. A já jsem měla hlavně sociální sítě a upřímně jsem si to nikdy nějak extra nepředstavovala, ani to nebyl můj cíl, to celé vést. Ale potom, co vlastně Matina zopustil, tak to padlo na moji hlavu a už jedeme takhle vlastně víc než
0: rok. To je takové velké štěstí, že?
1: No a když jsi zmínila ty sociální sítě...
3: No, to je jak vyhra v loterii.
1: Když jsi zmínila ty sociální sítě, kolik lidí spravuje ty sociální sítě Beats for Love?
3: Můžeš mi zopakovat otázku, protože se mi vypadl teďka v těch Dolních Vítkovicích, to tady je trošku peklo.
1: Jasně, kolik lidí spravuje sociální sítě Beats for Love?
3: Jeden člověk. Je to jeden člověk, který odepisuje, který nahazuje. Co se týče sociálních sítí, tak to děláme vlastně s kolegyní Tereskou, ale ona je ten člověk, který to teďka nahazuje, odpovídá a stará se vlastně o celý i ten customer
0: care. To je 24/7 práce, co? Skoro.
3: Víceméně.
0: Potřebovali byste více hodin, já to chápu.
1: Teď už je ten festival tak obrovský, že se vlastně interpreti hlásí sami a chtějí vystupovat. Kdy nastal ten zlom, že jste nemuseli s prominutím žebrat a obvolávat a kdy lidi začali volat už vám?
3: Tak ono samozřejmě stále to je nějaký běh na dlouhou trať, ale je pravda, že Sifon, a.k.a. náš programový ředitel, už to dokázal vyšpičkovat na totální dokonalost, co se týče i toho artist care a tak dále. Takže já myslím, že už nějaké ty 3 ročky, 4 max, už se nám jedná s těmi agenty lépe. Samozřejmě ty největší hvězdy to ještě dělají tak, že například pošlou jenom agenty na nějaký rok, ti se podívají, jak to tady vypadá, seznamí se se stage manažerem, podívají se, jak to tady probíhá a až na další rok řeknou, jo, bylo to fajn, je to profesionální, můžeme přijet.
1: Super.
0: Ale a teďka nám prozatím, zahraješ si letos, protože všichni starví, že si beaty a že si přijdou poslechnout, že kdy tam máš svůj čas?
3: Já zavírám ve čtvrtek drum and bassovou stage od 1 do 2, takže
0: no,
3: krásná
0: práce. Krásná práce. Hele, bej, my ti moc krát děkujeme, že jsi našla prostor a teď už zase fič pracovat a nevykecávi tady.
3: Dobře.
1: Díky moc za tvůj čas, měj se krásně.
3: Díky moc, mějte se hezky, ahoj.
1: Čau.
4: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
7: All day, every day.

God is a DJ.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava, sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: OK, drahošci, no tak pojďme na to. Jako dneska vás nenecháme zpívat, nebojte se.
1: Ani já vím, že vás to na hlavní stage.
0: Já vím, že vás to neskutečně bavilo. Ale jako bychom se opakovali, to my nechceme. My jsme originální, my jsme kreativní a budeme po vás chtít něco zase speciálního, abyste dostali lísteček na Beats for Love. Zadarmo to nebude, budete s tomu se trošku odpracovat a já to spouštím, jo? Jasně. Takže my po vás chceme, aby jste nám nahráli hlasovku. Představte si.
1: Jenom hlasovku.
0: Jenom hlasovku.
1: Nic představte jiného neberem.
0: Že se můžete potkat s tou největší hvězdou na Beats for Love, pro vás s největší hvězdou.
1: S kteroukoliv hvězdou chcete.
0: To je na vás, která je vaše nejoblíbenější, se kterou byste se rádi potkali. A můžete jí položit pouze jednu jedinou otázku. Jaká by to byla? Pište nám, buďte kreativní.
1: Nepište. Hlasovku.
0: Jako, jasně, ale na WhatsApp, hlasovku, buďte kreativní a když k tomu přidáte třeba nějakou fotečku, jak by to vypadalo, kdybyste se potkali, buďte trošku tvořiví, tak to bude taková plusová hodnota.
1: A my teda vybereme potom dva lidi s těma třeba nejvtipnějšíma otázkama nebo s těma nejlepšíma otázkama, to prostě už musíte nechat na nás, takže ano. WhatsApp je jasný, 773 37 136, a posílejte ty hlasovky, jakou otázku byste dali hvězdě, se kterou byste se setkali. Jenom jednu otázku. Pojďme na to.
0: Jo, dáváme vám docela dost času. Já myslím, že až v další hodince to vyhlásíme.
1: Můžem, jasně.
0: Můžem. OK. Dab FM anebo apka.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.

0: mít na to nějakou dobu. A myslím, že se to hodí, ne?
1: Ano, určitě. Přijde rodina z Čech, tak hned pozvu.
2: No, tak super. Tak
0: to, počkej, doufám, že to bude i tchýně, aby si pěkně šplhnul.
1: Tchýně a uzené nejlepší je studené.
2: Ano, to souhlasím, naprosto.
0: Okej, okay, to jsem se neměla ptát, to jsem nechtěla slyšet, takovou odpověď. Ale dobře, tak hele, jo, gratulka, to je vlastně všechno, co jsme po tobě chtěli. Tak
2: užij
0: čau.
2: Si to a dobrou chuť.
1: Jo, díky, ahoj.
2: Čau.
1: Díky.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
10: Fresh Radio.
11: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
12: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Správný čas kouknout na cesty. Dopravní nehoda v Karviné, kousek od Komín dolů Jindřich, dvě havarovaná vozidla, no a stále trvá dopravní nehoda v Českém Těšíně, ulice Ostravská, to je vážná dopravní nehoda, protože tam byl sražený chodec, takže opatrně prosím.
2: No a ještě tady máme nějaké hlídky, protože nám napsal major Jurij Gagarin. Zdravím, první hlídka schovaná u úřadu městského obvodu Jih ve směru na Josefa Kotase a druhá hlídka pod mostem ulice Horní směr Josefa Kotase u Peny. Čest práci.
1: Děkujeme za to, že vysíláte s námi. A co se týče lístku navíc Orlova soutěže, tak já vám můžu prozradit, že jednoho už máme vybraného, o druhém se úspěšně a neúspěšně dohadujeme, takže máte posledních 10 minut.
2: Je to na to strašně ještě těžké.
1: Jako rozhodnout ještě třeba něčím, anebo ještě poslat někdo něco jo. dalšího.
2: Je to strašně těžké, vás, protože jo. vy všichni chcete jít s něma chlastat, a to my nemůžeme dopustit.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio.

0: OK. Pojďme to takzvaně odpálit, protože kdybyste
1: viděli... Neboli rozseknout,
0: protože kdybyste viděli, co se tady děje mimo éter, my tady s Markem hádáme, tak se otřásá celý fabrik, jako jo.
1: 90% takže... z vás chcete jít s něma pít, jo?
0: No to se Markovi velmi líbí.
1: Ano, já bych se samozřejmě přidal. Pak tam jsou otázky typu... otázky, to je úplně... Jestli marshmallow bude jíst marshmallow?
0: Jestli si nechá... No to bylo ještě úplně trošku jinak.
1: No to nevadí. Já jsem to zkrátil.
0: Dívejte se, jednoho jsme tak nějak... jednu jsme tak nějak vybrali, jakože prostě vybrali, ale ano. Zbytek jsme vylosovali, protože to se prostě nedalo. To se prostě nedalo, takže jsme si vás tady takhle jako losli a je to tam. My už víme, kdo vyhrává lístky na Beats for Love. Padaly taky takové otázky, typu, že by se zeptali Mikaeli, co bude dělat po koncertě. Já vám na to klidně milé ráda odpovím. První, co udělám, tak si půjdu dát půlku rumu, takže kdo tam budete, tak si milé ráda dám klidně s váma. No, to není problém.
1: Minimálně tak půl litr piva ještě k tomu.
0: No tak to se uvidí.
1: Jestli bude horko.
0: Jestli bude horko, já to pivo zase tak jako potom nemusím kombinovat. Takže to je moje odpověď pro vás.
1: Litr vína, no.
0: Ne, tak to ne, víno na no to ne. Seš blázen, že bych blila jak Ami na další
1: tři dny. Minimálně dvojbarevně.
0: No to ne, to určitě ne, takže víno na to mě nezvěte. Pojďme. Já vyberu, pustím jenom ty dvě výherní.
1: No jasně.
0: Jo? Ať to neprodlužujeme.
1: Tu slečnu, co jsem vybral já.
0: A tu slečnu, co jsem vybrala já.
1: Takže dvě holky slečny, to jsou? No tak výborně, pojď.
0: První. Aha, počkej, abych se to taky mohla vyjet, že? Ne. No,
1: hlavně musíš jakože...
0: Počkej, kde jsem? Teď to pouštím. Aha, počkej, já to nemám puštěné. Tak tady.
1: No a máš vyjet o blbou šavli.
2: Já bych se zeptala Dimensiona, jestli je ve skutečnosti tak cool, jak vypadá.
0: Tak jo, tak jestli je tak cool,
1: to
0: jak vypadá,
1: ty?
0: To jsem tady vylosovala já a dáma poslala i fotku teda, jo, tak to, dobrý, jako mě se líbí, super, super.
1: Jako fotku Dimensiona, jo?
0: Jo, zas babi jako ráno tady píšete, no tak sorry, hoši. Sorry, hoši, bylo vylosovat. Minulý týden, pokud si to dobře pamatuju, jsme vybrali muže.
1: Já si to nepamatuju, mi to jedno.
0: Já si to pamatuju velmi dobře. A další, takže počkej, jméno téhle dámy bylo, já ti to prozradím hnedka, Jana, koncové číslo 547. No a tou druhou, kterou jsme tak jako vylosovali, baj očko, jak to šlo?
3: Ráda bych potkala Dimensiona a zeptala se ho, jestli by se přestěhoval do Ostravy.
0: Já si myslím, že ne, na to ti můžu odpovědět klidně i já, ale gratulujeme Niklu Konce číslo 857. Holky rozdáno, dámy, já jsem ráda, pánové, za vás nejsem tak ráda, ale pánové, vy rádi je potom někam zase třeba pozvete, no tak vy máte víc peněz, víc určitě pracujete.
1: No a ještě bych chtěl říct, že nám tady psali lidi, kteří zjistili, že ta soutěž probíhá, neposlouchali od začátku, tak k tomu můžu říct jenom škodolibé, dobře vám tak.
0: Jako, já vím, že se teďka hněváte, vy co jste nevyhráli, ale vás bylo úplně obrovská spousta, což se dalo čekat. Tak to jest, padlo rozhodnutí, gratulujem.
4: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio. Mr. Worldwide, with the iconic.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí. When I met you in the summer, so my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn brown.

0: Ale ty jako DJ, zažil jsi někdy, že někdo položil nějakou tak zvláštní otázku?
1: Jo, jasně. Když
0: se s tebou potkal? Jakou třeba?
1: Hodně zvláštních otázek bylo.
0: Prozradíš?
1: No a jak to mám vidět teďka hned rychle z hlavy?
0: Jakože si nespomeneš takhle
1: Nespomenu
0: rychle,
1: si tak rychle, to víš, že ne.
0: Nějaká dáma tě třeba určitě zaskočila nějakou otázku,
1: jo, jo,
0: ne?
1: Zeptala se mi, jak mám velké boty.
0: Myslíš, že to podle bod dokázala potom posoudit jako i něco dalšího?
1: Já vůbec netuším.
0: Že tam to směřovalo?
1: Ne, já vůbec netuším. Ne.
0: Nevíš, anebo ti chtěla třeba koupit nové boty, kdo ví? Možná
1: asi
0: asi
1: jo, no, protože já jsem hrál bosky.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
4: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
4: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
4: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
4: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: myslím, že bychom mohli zavolat ještě někomu. Pojďme ještě si dneska zavolat. Třeba takovému Lumírovi.
1: Ano, ano. Zavoláme Lumírovi.
2: Jo.
0: No ahoj, halo, halo. Tady Marek a Michaela, nebo Michaela ahoj. A Marek, jak chceš.
2: Tak já si vyberu Michaela a Marek.
0: Je, no to zas nerozchodí, ježiš, on mi to zas dá sežrat, že já jsem byla první teď.
1: Ale vůbec ne. Lumíre, ahoj, zdravíme tě. Čau. Dneska máme teda den z Beats for Love a ty tam budeš pracovně na těch beatsech. Co to je, prosím tě, Talking Beats?
2: Jasně.
1: Zkus nám to nějak jako způsobit.
2: Talking Beats je oficiálně nazývané konferencí, ale já bych to řekl úplně normálně lidově. Je to v podstatě takový panelový diskuzní pořad, takové setkání lidí, kteří mají blízko k muzice, k party, ke kultuře obecně. A protože my, kteří jsme návštěvníci, chceme nejenom kalit a pařit, ale třeba si na chvilku sednout a popovídat si nebo poslechnout si zajímavý názor, tak proto jsme vytvořili právě Talking Beats, čili už třetí ročník tohoto setkání.
1: Dobře, a koho třeba ty tam budeš mít a na koho se těšíš?
2: Prosím tě, já se na to právě teď dívám, protože jsem se nachystal, tak ti se úplně nepamatuju z hlavy. Bude to od pátku až do, ne, od čtvrtku až do soboty. Vezmu to hezky od počátku. Ve čtvrtek přivítáme Kamila Rudolfa, čili to je hlavní šéf Beats for Love, který bude všem čepovat zdarma pivo.
1: Aha.
2: A k tomu bude povídat, ano, je to tak, a k tomu si budete povídat o zákulisních otázkách Beats for Love. Potom mimo jiné vytáhnu téma algoritmus versus éter, to znamená, proč rádia hrajou zrovna tyhle písničky, které hrajou. Proč naše rádio hraje taneční hity, jiná rádia a jak těžké je třeba dostat se do toho, aby jsi byl vůbec v rádiu. Tak to byl čtvrtek, teď pan za pátkem. Já mám geniální dvě témata, na které si těším. Za první je, kolega Jack Hurley vám naživo ukáže, jak si dá udělat track. Přímo naživo před diváky vytvoří nový track. Má zajímavý.
1: Hezký.
2: To bude ještě jednou velké hezké téma, to je téma, jak se... Moment. Kluci, tichučko, prosím, já se omluvám, já tady mám pavenovou sezónu, sorry.
1: Ty tam máš školku, je nám to jasné.
2: Tak. Jak se bukujou hvězdy? Kolik stojí hvězdy, jak se bukujou? Jak to nezajistí? Tak a sobota, poslední den, dáme si téma, jaké jsou vztahy mezi DJ, anebo jestli umí umělá inteligence udělat z kohokoliv z nás celé hvězdu.
0: To mě hodně zajímá, já mám pocit, že v dnešní době to taky je, sice potom naživo se ukáže, kdo ta hvězda ve skutečnosti je nebo není. Ale na těch platformách to vlastně takhle nepoznáš. Lumírku, my tě nebudeme dále zdržovat, jenom takhle ještě v rychlosti mi řekni, když už je to třetí ročník, mají o to ti lidi zájem? Přijdou si to poslechnout? Jak to hodnotíš?
2: Mají, čím dál větší, je ten zájem samozřejmě. My to využíváme na dvě věci. Ta první je ta živá forma, kdy můžeš nikoli přijít. Mimochodem najdete nás kousíček za areálem Nealka Birelu, koncek za Birelou.
1: Tam je ten tunel, že? Vlastně vedle toho.
2: Tak. Je tam chládek, je tam klimačko, tam parádně. A ta druhá verze je ta, že my všechno točíme na YouTube kanál, super. Takže se na to můžeme podívat na YouTube a později v zimě, když je studená zima, tak tím to reprízujeme a můžete se vrátit zpátky touhle prožitku.
0: Skvěle, tak to je úplně pecka, jako to, že jste řekl s tou zimou, na to se už velice těším. Že já se obávám, že mi to někdy může proplout mezi prsty, že to všechno nestihnu a tak jsem za tuto informaci ráda. Takže všechny vás zveme, děkujeme za tvůj čas a těšíme se,
1: čau. Měj se fajn, hezký víkend, ahoj.
2: Jasně, děcka, díky.
1: Čau, čau.
2: Prázdniny, čaute.
1: Čau. Fresh Radio!

So don't call me up. Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: Doprava. Koukneme teďka ještě na cesty, protože pak už mě tady vystřídá pouze a jen Marek a jeho páteční Friday Mix. Ostrava Jih, ulice Zdeňka Chalabaly, dopravní nehoda osobního automobilu a nákladního automobilu bez zranění a to vše.
1: Fakt? No tak jo, tak večer teda Friday Mix se mnou, potom Party DJ, Spinning Session, Prismatika, Hot Robot Radio. To máme prostě pátek až skoro do půlnoci.
0: No nádhera.
1: Užijte si hutný, horký víkend.
0: U vody nejlépe.
1: Nejlépe, pokud to půjde, pokud budete pracovat jako my, tak opatrně, ať to přežijem a v pondělí se doufám uslyšíme po 14.
0: hodině. Krásný víkend, čau bello.
2: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
3: Požádat o ruku stylově?
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: CZ
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
2: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Mami, mami, mimino Stegosaura.
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí, jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
8: Parto, už víme, kdo v létě vystoupí na Štěrkovně Open Music. Bude to Jaromír Nohavica, Janek Ledecký a Janáčkova Filharmonie Ostrava, David Koller, Ben Kristovao, Činasky, No Name, Michal Prokop a Framus Five, Kamil Střihavka s Leaders, Marpo i Heleniné oči a mnoho dalších. K tomu vytuněná afterstage s nejlepšími domácími DJs. To vše na břehu jezera od 23. do 25. července. Tam nemůžeme chybět.
9: Máte rádi divadlo a humor?
10: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
9: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
10: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
9: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
10: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: a v celém Česku. Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
0: Ne na plátně, no, super. Ne v televizi, no, ale přímo před vámi.
2: Spider-Man,
3: Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu.
0: Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny z blízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Javorsky.cz.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Letní rande, stylově.
7: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
8: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
0: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
10: Co se mu stalo?
11: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
13: Kontaktujte polary.cz. It's Friday.

Tak, krásný váteční podvečer, horký jako blázen, 17 hodin a 6 minut. Startujeme pravidelný Friday Mix, který máme na starosti spolu já a Lumír Boškovský. Dneska ze studia Fresh Radia živě Marek Urbanec. No a jelikož mi Aleš tak trošku vykradl myšlenku, kterou jsem měl, že bych začal hrát to nejlepší taneční muziky z roku 2026 z první půlky, to znamená dva kvartály, no tak jsem se rozhodl, že ho nechám, ať se vyhraje, a pak já si to potom udělám znovu a podle sebe. No a my si v téhleté dvouhodinovce dáme klasický funky housík. Tak ruce na volant, nohy někde na stůl, dobrý drink do ruky a bavte se.

45 You Can se jmenuje tenhle ten track. Já myslím, že ti starší a pokročilí věkem vědí, že se to vztahuje ke Stars of 45.

Dancing Queen v podání Block and Crown, tyhle ta dvojice prostě, já si nemůžu pomoct, z remixu je snad úplně všechno. Tak jim dáme minimálně takových 20 minut prostor, co vy na to?

Pomalu, ale jistě, jdeme do finále první hodiny. Toto Afrika v originále, tohleto Block and Crown a jmenuje se to Check in Africa. Ještě stihneme track, který se jmenuje For Old Time's Sake. A pak zase po reklamě dáme druhou hoďku.

0: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Stegosaura!
4: Vteřinku, jenom něco pošlu.
3: On chodí. Jde k nám.
4: Jo, už to skoro mám.
3: Je, ty seš ale roztomilej.
4: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
5: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
6: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
7: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
10: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
11: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
7: Moje auto mě reprezentuje.
12: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
12: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
12: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
12: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
13: No, super.
14: Co no, super?
13: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
14: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz. It's Friday, then.

Pozor, pozor, aktuální zpráva z dopravy. Prý, jestli jsem živě, tak na Slovenské měří od Hlučína. Dávejte si pozor, Slovenská ulice měří se směrem od Hlučína. Jirko, díky.

Tahle skladba se taky docela hodí. Holiday. Jo, děckám to od dneška začalo. Jen tak závidím.

Aktuální věci, ale taky věci, které jsou hodně vysamplované ze starých kusů, ze starých skladeb. Tohle to všechno jsou mý oblíbení remixéři Block and Crown.

OK, takže dámy a přátelé, jdeme pomaličku do finále. Tohle je poslední věc dnešního Friday Mixu s datem 26. června. Marek Urbanec se s vámi loučí, přeji vám úžasný teplý víkend. Snad se nikomu nic nestane a v pondělí po 14. hodině. Ahoj!

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
6: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
7: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Pulari Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Pulari Group.
9: Kontaktujte pulari.cz.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
12: Víkend na chatě, stylově.
13: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

je právě tolik, kolik je a vy posloucháte Fresh Radio, pořad Party DJ a to znamená ty největší party hity, které vám hrají již 20 let. Dnes jsem pro vás vybral další skvělé kousky, které z vás roztancují před páteční nocí. Já jsem Patrik Diamond a toto je Party DJ. Pojďme na to!

Fresh Radio Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. Buď fresh.

0: a DJ Pete. Zdravíme posluchače rádia Fresh a konkrétně pořadu Party DJ.
1: Patrick Diamond in the mix.

0: Cuban, and adios.
1: From Hot New Talent to the world's biggest DJs.
2: DJs.
1: That's right. Spinning sessions.
3: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio.
4: Plete nejčerstvější muziky.
5: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
6: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
8: Ne na plátně, ne v televizi, ale přímo před vámi. Spider-Man, Batman, Groot, Wednesday a další filmové legendy z recyklovaného kovu. Výstava Hrdinové na šrot právě teď ve Fóru Nová Karolina. Obří sochy, fotky i program pro celou rodinu. Přijďte zažít své hrdiny zblízka. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
10: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skank NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Letní rande, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Mami, mami, mimino stegosaura.
14: Vteřinku, jenom něco pošlu.
13: On chodí, jde k nám.
14: Jo, jo, už to skoro mám.
13: Je, ty seš ale roztomilej.
14: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
15: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
16: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: Minisklady Heřmanice CZ. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice CZ.
1: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
2: Víkend na chatě. Stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
5: Za zády hoří město, jarní zvoní deštěm, nevíš doma, nož kapse.

0: Fresh Radio.
1: Na svoje věci fokus, žádná možnost, jenom posun, sežeru to jako korpus, tělo, mysl, duch, rovnováha, to je bonus, a tak jsem to cítil.

nejlepší old school, který znáš.

0: Pecka. Dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love. Jen a pouze na Fresh Radio.
1: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi Dance Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
2: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
1: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
2: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

protože můj mám telefon plný čísel. Všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle. Na jednu zprávu repíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Hold up.

0: Nadechněte se uprostřed rušného festivalu. Oxygen terapie a drink zdarma ve stanu Vítkovice AS. Sledujte naše sociální sítě a soutěžte o volné lístky na Beats for Love a Colors of Ostrava. Těšíme se na vás.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

Posloucháš Fresh Radio, Fresh Night.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: dostaneme tě na téměř vyprodaný festival Beats for Love.
1: Jen a pouze na Fresh Radio.
2: Více než 550 interpretů na 18 stagech. Dej si s námi den z Beats for Love. Rozhovory, novinky, top vychytávky, praktické tipy.
3: A hlavně lístky na největší taneční festival v srdci Evropy.
2: Poslouchej pátek ranní, ale i odpolední dvojku.
3: Přece nebudeš sedět doma, když celý svět tančí.

0: nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
1: Letní rande stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. To jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz